Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

asi krok.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šemáček. Test 16 konzervovaných fazolí v rajčatové omáčce odhalil výrazné rozdíly v chuti, obsahu bílkovin i soli. V jedné konzervě třeba bylo 22 gramů bílkovin, v jiné jen 13. Největší rozdíl byl u soli. V senzorické zkoušce detestu propadly a ty fazole bílé a basta bílé fazole. Z hlediska soli byly nejhorší Bonduelle Bon Many Mild Tomato. Několikaletá rekonstrukce pražského průmyslového paláce na výstavišti míří do finále.
2: Budova, kterou v říjnu v roce 2008 poničil rozsáhlý požár, se otevře veřejnosti. Komentované prohlídky, na kterých se zájemci seznámí s historií, architekturou i novou podobou této památky, budou probíhat od 25. září do 11. října. Poté bude budova využívána pro pořádání výstav a veletrhů. Honza Navrátil, Praha.
1: Do 150 tisíc korun se dá na trhu Ojetin stále najít prostorné kombi, nejen Škoda Octavia. Mezi alternativy patří Ford Mondeo, Toyota Avensis, Volkswagen Golf Variant a nebo Hyundai i30. U levnějších aut ale pozor na jejich skutečný stav a servisní historii. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radiový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Na brněnském výstavišti vznikne veřejné akvárium čítající stovky druhů živočichů. Projekt s pracovním názvem Green Planet National Aquarium umožnila dohoda mezi společností EVS Holding Group a městskou společností Veletrhy Brno. Pavilon C zaplní zhruba 100 akvárií a vodních nádrží se zhruba 400 tisíci živočichů. V čem spočívá unikátnost projektu, nám prozradí generální ředitel a zakladatel EVS Holding Group William Duriš.
2: Ta unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru, a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
1: Zahájení stavebních prací společnost předpokládá v roce 2027. Návštěvníkům by se akvária mohla otevřít v druhé půlce roku 2028. Projekt vyjde na asi 700 milionů korun. Archeologové odkryli na skoro 7 kilometrů dlouhé trase budoucího úseku dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem rozsáhlá sídliště prvních zemědělců, pohřebiště ze starší i mladší doby bronzové i zatím neznámou lokalitu. Záchranný archeologický výzkum přinesl nové poznatky o vývoji osídlení této části střední Moravy od mladší doby kamenné až po středověk. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku. Na rádiu Beat.

0: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na Rádiu B.
1: Dobré ráno, býťáci, je neděle 27. září, tedy poslední neděle tohoto měsíce. Svátek má Jonáš a nejen ten, co se kamarádil s velrybou. No a 9 minut po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a na úvod hodiny, teď než jsem prvně promluvil, nám zahrál skvělý Albert King, to vám můžu rovnou takhle prozradit, a to už byla první indicie, první třetina naší první trojčlenky tohoto dne. Ano, důležité je vždy mezi těmi třemi skladbami, které zazní po sobě, najít nějaké to pojítko. Je to už jedno úplně, v čem to bude, nebo není to jedno, ale může to být jméno interpreta, původ interpreta, nebo nějaká jeho vlastnost, nebo třeba u té kapely něco, příklad, řeknu, jsou to všechno trojčlené kapely, nebo všechny jsou z Tajska, nebo já nevím, všichni mají dědečka z Moskvy, nebo já nevím, prostě takovýho něco to může být, to právě nechte trošku na naší fantazie, já to zase ponechám na vaší kreativitě. Zkrátka, toto už byla první skladba dnešní první trojčlenky, následuje druhá a třetí, a kdo ví nebo si myslí, že ví, kde je to pojítko, volá na číslo 210 32 33 34 a za správné rozluštění získává kulatou samolepku Rádia Beat s nápisem držitel titulu znalec rokové historie.

0: Jirka, Radio Beat.
1: No, tady Václav z Vysočiny, Jiříku. Já tě chci v neděli takhle pozdravit, protože pracuješ jako já, a popřát ti, aby ti to hezky utíkalo, abys měl tak chytrý volající, jako jsi měl vlastně včera, když jsem tě poslouchal celý den. A to je tak asi všechno.
0: Jo, tak a nevíš teda, jaký je to pojítko teďka?
1: Ne, já jsem si teď dal sluchátka, takže vůbec nemám ánung, ale rád vás poslouchám, člověk taky popřemýšlí, ale dovolat se, to je prostě, na to u toho musíš sedět, zkrátka.
0: No dobře, a ještě nám řekni, co děláš, když jsi v práci.
1: Pracuji ve službách, čistím koberce.
0: Jasně, no tak to je záslužná činnost, si myslím, velice.
1: No tak víš to, no tak je tady, nikdo tady není kanceláře, že jo, tak to nemůžu dělat pracovní den, že?
0: No nám no, zrovna dneska taky čistili v noci, to tady všechno se musel dát na svý místa, i to znáš, to tak je, se musí odsunout všechno. Tak jo, hele, tak ať jde práce od ruky a s rádiem být
1: nejlíp. To je taky a těším se na celý den.

0: víkend s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na rádiu Beat.
1: Ano, to byla první trojčlenka a koukám, že někdo volá, tak já to a teď to vzdal, zkrátka zazněl tu Jimi Hendrix, Paul McCartney a Albert King, a pokud byste věděli, co tyhle tři písně, tyhle tři interprety propojovalo, můžete zavolat, koukám, že někdo teď volá, jak to zkusíme, jakhle živě. Jirka, rádio Beat.
2: No, tady je Petr z Duchcova, ahoj.
1: Ahoj Petře.
2: Volám na tu trojčlenku.
1: Tak povídej, jak bys to viděl.
2: Já bych to viděl, že ty kytaristi hrajou levou rukou. Paul McCartney, Hendrix i ten první.
1: No oni hrajou teda oběma, ale mají tu kytaru otočenou na druhou stranu, že jo, takhle jsi to myslel.
2: No jako soulováci.
1: Já vím, no se říkal, že hrajou levou rukou. Jasně, tak to dobře, perfektně, ano, je to přesně takhle. Paul McCartney je spíš basák, ale to nevadí.
2: Jo, je to basák.
1: Jasný, hele, máš tu samolepku, jak mi to nepokládá, já pustím další trojčlenku a během toho si napíšu na tebe adresu, jo?
2: Jasně, děkuju, ahoj.
1: Ahoj.

0: Jirka, Rádio Beat.
1: No a zdravím, tady Milan.
0: Ahoj, Milane.
1: Já bych chtěl na trojčlenku.
0: Tak povídej, povídej.
1: No, mě tak napadlo, jestli to nejsou německé skupiny. Byl tam Škorpion, ti jsou z Německa, teďka je tam Pudis.
0: Ano, jsou, je to a tak.
1: A ještě u nich... třetí to uvidíme.
0: No dobře, a ještě u nich je něco specifického. Jsou to německé kapely, ale...
1: zpívají anglicky.
0: Ano, ano, takže do třetice budou třeba s takový Halloween, co ty na to?
1: No to bude super.
0: To je přesně ono, no tak jo, hele, takhle těžký to bylo, viď? Dáme no, si, a zrovna ještě můžem říct, že dvě jsou západoněmecký původně, půdy jsou z východního bloku, z NDR. Dokonce tuhle desku mám, člověče, doma tu anglickou, tady jak je z tohoto Prison Walls Are Silent.
1: Tak já to, takový odborník nejsou jak ty, ale na Halloween jo, to už jsem byl dvakrát na koncertě.
0: No, a ty jsou ale vždycky skvělý, veď, naživo.
1: Jo, super.
0: Tak jo, hele, nepokládat, napíšu si na tebe adresu.
1: Tak jo, zatím, díky.

0: Escape. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: Ano, a zatím jsme tedy stihli. Dvě trojčlenky, obě byly odhaleny, krása, paráda, děkuji, jde nám to zase pěkně, stejně jako včera. No a pokračujeme dál, pouštím první píseň, a kdo ví, nebo si myslí, že už ví, třeba během první, druhé klidně volá. Nevadí, když to zkusíte a třeba to netrefíte, vůbec nic se neděje, stejně jako včera, jde nám především o to, abychom se dobře bavili, abychom se třeba dovzdělali. Já jsem se včera dozvěděl spoustu zajímavých věcí od vás, takže už tam sázím první kousek, další trojčlenky. Are you happy?

0: Rádio Beat.
1: Nazdar, tady Mira, Hradiště.
0: Ahoj Miro, tak jak bys to viděl s tou trojčlenkou?
1: Dneska bych to, nebo teďka bych to viděl něco s motýlama.
0: A jak jsi na to přišel?
1: První byl Železný motýl, skupina.
0: Iron Butterfly, ano.
1: Ano, ano. A teďka je tam Vysací zámek, něco o lovu motýlů.
0: Skupina na lovu motýlů, ano. No, tak pak bychom mohli dát třeba Abraxas, to je noční motýl. Nebo tady mám jednu desku pěknou od Buckcherry a ta se jmenuje, hele, to ti řeknu, ta se jmenuje Black Butterfly, černý motýl. Tak černý něco motýl. Z toho tam pak šoupnem a ty máš samolepku, máš radost.
1: Tak mám.
0: Tak díky, měj se, ahoj.
1: Taky děkuji, měj se, čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tři songy odpovídají jednomu pojítku. Jedno pojítko rovná se X. X vám přinese odměnu. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu B.
1: Ano, a tentokrát to tedy byla čtyřčlenka, jak už jsem předeslal, taková motýlí krásně Abraxas a jejich cesta jinam nám je zakončila. A Abraxas to je noční motýl. V příští hodině už to budou zase tedy trojčlenky, ale vždycky nám to musí vyjít do konce hodiny, proto jsem tentokrát zvolil ty skladby čtyři, snad to tak moc nevadilo takhle v neděli. Po ránu v každém případě vy můžete psát, posílat svoje vzkazy, připomínky, pozvánky na všechny ty naše známé kontakty, třeba mailem na studio@radiob.cz, SMSky, tak ty zas posílejte na číslo 720 001 222, mobilní apku máme, tam můžete vzkaz namluvit nebo napsat, no a máte-li něco na srdci nebo třeba k dopravě, tak sice můžete volat na číslo 210 32 33 34, ale je fakt, že je hodně vytížené díky té trojčlence, takže je o tomto víkendu určené především pro tyto účely a tam bych zase doplnil, že když už třeba tu kulatou samolepku dnes získáte, tak dejte příležitost dalším býťákům. Úplně všichni můžete volat, pokud víte nebo si myslíte, že víte, v čem tedy je to pojítko u té trojčlenky konkrétní vždy spočívá. Takže za malou chvilku jedeme dál.
0: A teď trochu z jiného soudku.

0: Mikuláš, Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Mytí rukou studenou vodou je stejně účinné jako teplou, pokud použijeme mýdlo. Důležitější než teplota je mít si ruce 20 až 30 sekund a důkladně očistit ty prostory mezi prsty, palce a konečky prstů. Příliš teplá voda navíc může pokožku dráždit. Lezecké rodiny si vybírají skály, které se nijak nedrolí, nepraskají, kde je dobré jištění, ale pod skalami je také rovina, aby děti někam nespadly. V typech nalezení ve středních Čechách jsme minulý týden probrali český kras, tedy oblast Kačáku, Lom Alcazar, Kobylu či Solvajovy lomy. Dále pokračuje Kuba Turek z Horydoly.cz.
2: Mimo český kras potom můžeme vzít pár oblastí, které jsou na takzvaném jako pevnějším kameni, neboli na nějakých žulách, tufech, rulách, podle toho, co kde máme. V Střední Čechách, je to například skalka u Přívozu, což je břeži, řeše na levé straně Vltavy a na pravé straně Vltavy je potom menší kámen, vysoký asi 10-15 metrů, dobře zajištěný, dá se tam dobře lézt s dětmi a dá se tam přijít pěšky. Jeden z dalších velkých lomů, ale dobře dostupných, je v Přílepech. Tam se leze po poměrně pevném kamení, který ovšem připomíná pískovec a zase děti tam mají pré. Něco úplně jiného je v Zákolanech mezi Kladnem a Vltavou. To je sice vysoká, dlouhá, ale jednoduchá položená skalní plotna. Výhoda je v tom, že v podstatě můžeme jistit ze dveří auta, kterým tam přijedeme, protože parkoviště je přímo pod skalama. Něco podobného je lom Lojzovka u Středokluk, to je výpadovka z Prahy směrem na Slaným nebo zase na Kladno. Tam je velká výhoda v tom, že přijdeme přes pole po turistické cestě a jsme v lomu. A zbrusenová oblast je v Davli, těsně vedle městečka. Část skály tam dělaná zase v podstatě jako dětské lezecké hřiště. Pokud jsou rodiče, kteří mají rádi spíše takové to klasické lezení na ty, ale přesto je potřeba, aby dole bylo dostatek místa pro děti, tak se leze na Četových skalách u Černolic a něco podobného je Zbořený kostelec u Sázavy.
1: Státní fond audiovize vůbec poprvé podpoří české videohry. Na jejich vývoj a výrobu vyčlení 30 milionů korun. Výzvy chce vyhlásit na jaře příštího roku. Peníze mají směřovat hlavně začínajícím studiím. To je z Guláše pro tuto chvíli všechno. Další bude následovat za hodinu.
3: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na Rádio B.
4: 9:06 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a už se vrháme na další trojčlenku a teď bych si troufal říct, že je to tak trošku možná složitější nebo pro ty, kdo opravdu tu rockovou muziku znají, anebo si to na druhou stranu umějí dohledat, co by ne, že jo? Třeba na to přijdete i s pomocí nějakých těch Wikipedií nebo co já vím, ale tak samozřejmě víc se cení, když to víte, ale to já tady nepoznám. Takže v každém případě začneme pěkně s Litou Ford. Důležitá je i ta konkrétní píseň a to už jsem vám asi napověděl moc, takže kdo ví nebo si myslí, že ví, volá na číslo 210 32 33 34.

0: Jirka, Rádio Beat. Haló.
1: Haló.
0: No, to je Jirka z Rádia Beat.
1: To je Mirek z Brna.
0: Tak, Mirku, ano, povídej, jak bys to viděl.
1: No, první písnička byla Rita Ford.
0: Ano.
1: Druhá byla Ozzy Osbourne.
0: Ano, ano.
1: A myslím,

0: Víkend s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu Beat.
1: Rádiu Beat.
2: Ahoj, tady Otáz z Znojma.
1: Ahoj Oto, tak povídej.
2: Jsou to skladby, na kterých se autorsky podílel Strejček Lemmy.
1: Texty, viď, k něm napsal, že jo?
2: No.
1: A věděl jsi to, nebo jsi musel lovit?
2: Musel jsem googlit. Ale
1: jsi dobrý, no. Je to takhle, no. Přesně, Strejda Lemmy.
2: Já mám Lemmyho hrozně, tak ono mě to tam hned vyjíždí všechny jeho.
1: Jo. Jasný, Michael Monroe, jinak jestli bys věděl, jaký kapely, je to zpěvák, už jenom jako bonus.
2: Já tu třetí už jsem teď nevnímal, ale
1: to jsou Hanoi Rocks, jinak, ano.
2: Jo, tak to mě
1: výborná záležitost.
2: Hned po těch dvou mě to spojilo.
1: No jasný, tak jo, tak blahopřeju, paráda, máš tady samolepku, nepokládat, ne. Jo, prosím.
2: Díky moc.
1: Tak jste to slyšeli, teď to bylo takové trošku sofistikovanější, no a jedeme s klasikou, asi hned poznáte, že jsou to Led Zeppelin a to pojítko, no tak to zkrátka už zase musíte najít pak vy.

0: Rádio Beat.
1: No, ahoj Jirko, Jindra z Konoš.
0: Ahoj Jindro.
1: Tak já si myslím teda, jsou to Zeppeliní všechny tři písničky a první písnička byla z prvního alba, ano. Teďka je z druhého.
0: Ano, a překvapivě a třetí bude z třetího. Ano, je to přesně tak, Jindro. Tak nám řekni, jak se máte v Krkonoších, když tě mám na drátě.
1: No tak teďka začíná trošku svítit slunce, no, ale žádný teplo není.
0: Ale máte se tam jinak asi dobře, ne? Příroda a tak, co?
1: No tak jo, ale je tady dost hlučno teda.
0: Fakt jo? To já myslím, že je ticho v horách, ne? A čím je hlučno?
1: No tak tady teda ve svobodě určitě ne.
0: Dobře, tak musíte vždycky vyrazit někam prostě do lesů za tichem, že jo?
1: No to tak to já dělám.
0: Tak to je to, to ti chválím. V každém případě do Krkonoš poputuje samolepka znalec z rokové historie, takže blahopřeju a nepokládám.
1: Děkuju.

0: Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: Ano, a před chvílí to byla tedy Jindra Skrtkonoš, kdo neomylně tedy určila, že zazněly tři písně Led Zeppelin z první, druhé a pak z třetí desky. Mimochodem ta třetí to byl Immigrant Song, což byl historicky úplně první song, první píseň, která zazněla tady u nás na Rádiu Beat před čtvrtstoletím. Takže i proto k ní máme takový nějaký pěkně nostalgický vztah, jinak ve Šrekovi taky zazněla v tom třetím, myslím. No a teď si dáme, to by třeba mohlo být pojítko, skladby ze Šreka, ale to mě napadlo teď, tak to ještě tak dám na odpoledne, protože teď byste hned věděli, co to bude hrát. Tyhle tři, to vám řeknu dopředu, ty nejsou ze Šreka, ale to pojítko si myslím, že vnímavý býťák najde záhy. Pouštím první kousek.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rádio Beat.
1: Ahoj Jirko, Květoš z Brna.
0: Ahoj Květoši. No, povídej.
1: Volám na trojčlenku a já si myslím, že by to mohlo být kanadský kapely.
0: A víte, čím jsme začali?
1: Byl tam Dokumentar Overdrive, teď Triumph.
0: A co by mohlo být třetí třeba?
1: No mě by určitě potěšili hráč to.
0: Jasně, to ale mohl by to být i Brian Adams, nebo Alanis Morissette, to už je. Ale dáme ty hráč teda, dobře, když tě to potěší. Dáme Rush, já nemyslím, jak ty, já se na ně chystám teda, až budou v Evropě, do Berlína se chci podívat. Ale...
1: No, já o tom taky přemýšlím rád bych, doufám, že se ukáží u nás, ještě tam Polsko, v Krakově myslím, že hraje.
0: Jedno Polsko, no, pak ještě Mnichov, ale zatím tam Praha není, no, je to takhle už nalinkovaný, ale já říkám, já si udělám výlet, ale je to neděle, Berlín je super. V každém případě ty máš samolepku, máš radost, se ptám každýho stejně, ale to nevadí. Já mám radost, že vy máte radost a napíšu si na tebe ještě kontakt, jo?
1: Ano.

0: tím jste asi nepočítali, že ještě někdy použijete trojčlenku, že? A ono, hele. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu Beat.
1: No a my zůstaneme u těch vysokých hlasů Triumfráž, tam byly ty hlásky jak koni pásky a nejen, k tomu bude i v případě následující skladby, klidně vám řeknu, že s ní přichází Greta Van Fleet, no a pak ještě nějaký dva kousky k tomu přidám a to pojítko, to zas budete hledat vy, pokud tedy chcete si s námi zahrát a také si někam nalepit tu kulatou samolepku s nápisem držitel titulu znalec rokové historie.

za modrou rybou, až na dno snou plout. To je můj první a poslední soud.

0: Tři songy odpovídají jednomu pojítku. Jedno pojítko rovná se X. X vám přinese odměnu. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu B.
1: Dobrý den, tady je do trojčlenky, jestli můžu hádat.
2: Ano, ano, a kdo se nám to dovolal?
1: Já? Radím.
2: Radím, ano, tak po...
1: Domů. A myslím si, že jsou to barvy. Tam byla black, teďka je modrá, tak další bude třeba červená, nebo žlutá, třeba yellow submarine.
2: A nebo bílá, viď, white man by to mohl být. Třeba nebo, taky od Queenu. Dobře, ještě to řeknem. Celý Greta Van Fleet bylo Black Smoke Rising. Tohle bylo co?
1: Tohle bylo...
2: Michal Prokop a modrá co?
1: Pramus Fight.
2: No.
1: A Michal Prokop, modrá ryba.
2: Ano, ano, takže jsou to ty barvy, ano, je pojítko v názvech skladeb a máš tady samolepku, hurá.
1: Moje první, děkuju.
2: No vidíš, tak kam si ji nalepíš, aspoň nám
1: na
2: řekni.
1: Auto.
2: Na auto, bezva. Tak, já si ještě na tebe napíšu adresu zatím, ahoj.
1: Ahoj.
3: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
4: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
4: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
5: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
6: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
7: Prosím vás, vy jste cukrárna?
8: Ne, autoservis.
7: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
8: Povídám, že jsme...
7: Indiánka, rychle.
8: No, jak chceš. 20 korun.
7: Cože?
9: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
7: Větr.
9: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
7: Větrník. Větr. A je čerstvý?
9: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Dnes od 7 večer na rádiu Beat.
7: Víkendový guláš Rádia Beat.
10: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábos. Kolega Luboš Dvořák nás tentokrát úvodem pozve do podzemí.
11: Cíl výletu se na mapě nachází mezi městy Železný Brod, Semily a Vysoké nad Jizerou. Vchod do boskovské dolomitové jeskyně je 1 kilometr severně od stejnojmenné obce. Je to nejrozsáhlejší jeskyní systém v severovýchodních Čechách a jako jediný je tvořen vápnitým dolomitem. Jeskyně mají od roku 1999 status národní kulturní památky. Oproti jiným lokalitám ji neobjevili pravěcí lidé, ale až těžba vápence v nedalekém lomu v roce 1947. Doposud je znám přes kilometr chodeb. Přístupných veřejností je jen 350 metrů s pohybem po 300 stovkách schodů. V létě vás schladí stabilní teplota 7,5 stupně nad nulou. A protože jsou přístupné celoročně, tak v mrazivých dnech se zase můžete dole ohřát. Je tu velké parkoviště, ale dá se dorazit i vlakem a autobusem. A vzhledem k tomu, že je to podhůří Krkonoš, tak výlet na motorce po stoupajících serpentínách stojí za to.
10: Rakouská obec Zerfau se z 12 obyvateli vyřešila dopravní zácpy bezplatnou podzemní dráhou. Trasa nejkratšího metra je dlouhá 1280 metrů a má 4 zastávky. Spojuje parkoviště na východním okraji obce s dolní stanicí Lanovek na západním konci. Unikátní vznášející se vlak jezdí na vzduchovém polštáři tažený lanem. Podzemka přepraví ročně přibližně 1,5 milionu cestujících. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na rádiu Beat.
0: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na rádiu Beat.
2: No a zatím nám to krásně odsejpá, jde vám to býťáci, vzájemně se obohacujeme nějakými těmi vědomostmi, třeba nejen o té naší milované rockové muzice, občas tu zazní třeba i nějaká muzika taková méně frekventovaná, ale teď v tomhle případě tomu bude trošku jinak. No sám jsem na vás zvědav, jestli tuhle trojčlenku vyluštíte a kdy, můžete totiž volat klidně už během první, druhé, anebo pak až třetí skladby, je to na vás, číslo je 210 32 33 34.

0: Bowling s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu Beat.
1: Buď zdrav, Jirko, šaman z Libišan.
2: Ahoj, šamané, do trojčlenky voláš?
1: Volám do trojčlenky.
2: Včera volal nějaký tvůj kamarád taky z Libišan. Lukáš. Ano, ano, říkal, že ještě spolu nejste, ale že budete, tak nevím, jestli jste něco pak podnikli.
1: My si hrajeme na večer šachy, víš.
2: Jo, takhle, a jde vám to dobře, já nevím, jak se tahá těma figurkama, ale ty.
1: Ano, ano, dáme si pivko, posloucháme Rádio Beat, hrajeme toho šachy bez vás zábava.
2: No tak jo, a teď ale určitě víš, co pojí tyhle tři písně.
1: Ale já si myslím, že to jsou orchestriálky bez zpěvu.
2: Instrumentálky, je to tak.
1: Instrumentálky.
2: Ano, no. A víš, jako, aspoň jaký, když už takhle posloucháš?
1: No, teď tam je Poprsek vycházejícího slunce od...
2: Energit je to, Luboš Anděr. A předtím, co to bylo, víš aspoň?
1: Hele, to moc neposlouchám.
2: Tak já ti to řeknu, Santana to byl, Samba Patty, pak byl Mike Oldfield a teď jsou Energie, takže jo, máš tady Samolepku, do Libišan, tak blahopřeju, ať ty šachy vám jdou pěkně. Tak teď to bylo snadné, ani byste žádné velké znalosti nepotřebovali, zkrátka nespívalo se tam, tak třikrát instrumentálka, ale tím nechci šamana podceňovat, to je věrný a zkušený býťák, takže o tom žádná, ale někdy můžou být třeba ty, jako třeba rafinovanější ty spojitosti, třeba včera jsme tam měli i nějakou tu sexuální orientaci, to měl Dan odpoledne a tak dále, no a může to být skutku cokoliv, tím pádem jsem teď na vás docela dost hodně zvědav a klidně vám řeknu, že první skladba bude znít od Velvet Underground.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: spěchejte. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj, tady je Radek.
2: Ahoj, Jatku.
1: My posloucháme z internetu, takže já musím volat už u druhý písničky vždycky, protože to máme zpožděný, jo.
2: Dobře.
1: Ale teď jsem koukal, že tam byl na titul, na albu od Velvet Underground je banán, že jo, jídlo.
2: Ano.
1: A Guns N' Roses mají špagety. No. A tu třetí písničku jen co zavěsím, tak ji pustíš. Tak se podíváme, jestli jsem zatrefil.
2: Tam bude Dort, člověče. Gimme Shelter, Rolling Stones.
1: Jo, no vidíš to.
2: Že samý nedělní dobroty a ty máš, jako ten Dort je kulatej, tak máš kulatou samolepku.
1: No výborný. Já jsem dostal strašně vynadáno, že jsem nezavolal u té instrumentálky. Protože to říkám, to není možný, to by poznal i můj pes, jako jo.
2: Ano, ano.
1: Tak jsem hledal nějakou tam složitější vazbu, jako ty roky a takový prostě. No. A tak jsem rád, že jsem se dovolal na jídlo. Aspoň.
2: Tohle je, myslím, dostatečně rafinovaný, protože dnes už všichni poslouchají MP3 a tak a málo kdo třeba zná.
1: A málo kdo tu, vidí to, no.
2: No tak blahopřeju a samolepka je tvoje.
1: No vynikající, děkuju, vyčkávám na telefonu. Ahoj, ahoj.
2: Tak jste to slyšeli, jsem úplně dostal chuť na ten dort nebo na ten banán z toho slavného alba Velvet Underground. No a já prostě pustím další trojčlenku, no nebudu se s tím párat, co vy na to.

0: Ahoj, tady Pavouk.
1: Ahoj, Pavouku.
0: Po první písničce napadlo, nejsou to živáky.
1: No živáky jo, ale nejsou to přece, jak, co tam slyšíš za nástroje? Haló?
0: No ty tady.
1: No to ano. Jo, ale ne moc elektrický, ne? Nenapadá.
0: No mě tam připadalo, jak když tam slyším remontky, ale to je blbost.
1: No to nevadí, to klidně, ale tyhle koncerty jsou něčím jako specifický. Se jim nějak říkalo, nevíš, nenapadá tě?
0: Ty jo, tak to se mimo mísu.
1: Tak to nevadí, tak já zkusím dalšího a nějak to dáme dohromady. Díky,
0: dobrý, fajn,
1: měj se,
0: ahoj. Ale perfektní pořad.
1: Díky, ahoj.
0: Čau.
1: Rádio Beat.
2: Haló, haló.
1: No, tady Jirka z Beatu.
2: Tady Milan, ahoj.
1: Tak jak to vidíš s touhle trojčlenkou?
2: Vidím to tak, že v každém názvu skladby je svět.
1: To člověče, a koukám, že jo, ale není to tak teda, je to něco jiného trošku, ale tak zkus to, teď se zamysli, já ti to nepoložím.
2: Nic. Já se si byl tak nějak jako jistý.
1: Jistý to word, viď, je tam Rockin' in the Free World a The Man Who Sold the World. Tak nic jiného tě nenapadá, fakt, ne?
2: Fakt ne.
1: Dobře, tak to nevadí, tak příště, jo? Ahoj.
2: Jasný,
1: zatím.
2: Dobrý, díky, ahoj.
1: Rádio Beat.
3: Ahoj Jirko, tady je Petr z Brna.
1: Tak Petře, jak to vidíš s touhle trojčlenkou?
3: No, budou to unplugged verze původních písniček.
1: Unplugged, ano, před tebou volali dva, nemohli, jeden říkal, jsou to živáky, já jsem se ho snažil, že tam to nejsou ty možná elektrický kytary a je to unplugged, je to správně, ale že je dobrý, jest to takhle dál, takže do třetice, co by to mohlo být ještě třeba?
3: Asi nejslavnější možná od Erika Clapna něco.
1: Ten je nejslavnější, Leila, no, jasně, pak třeba jsou Alice in Chains taky měli třeba krásný.
3: Nebo klidně Fighters, tam toho bylo hodně.
1: Já tam dám Kiss, Domino, hele, to se mi líbil ten ležovák. Dobře, máš tady kulatou samolepku.
3: Perfektní, díky.
4: Tři songy odpovídají jednomu pojítku. Jedno pojítko rovná se X. X vám přinese odměnu. Víkend s trojčlenkou na rádiu Beat.
1: No, jak se říká, vždyť vy ty vědomosti máte, ale tady to teda bylo docela zábavný, nicméně teď mám takovou moc hezkou trojčlenku, nebo teda ne, že by ty ostatní nebyly, a tahle myslím, že je taková trošku fajnšmekrovská a já zase bez dlouhých řečí rovnou pustím první kousek.

0: Rádio Beat.
1: Tě zdravím, tady Vláďa z Karlových Varů.
0: Ahoj Vláďo.
1: Typoval bych, že třetí bude solovka Brude Kinsna.
0: Tak jsi ale chytrej, no. Co bylo to první, schválně? Ano.
1: Co?
0: No, říkáš to dobře. Samson, to je myslím kapela, která stojí třeba za to si prozkoumat pořádně, že jo? Protože to byly fakt dobrý desky, co s nima natočil. Co myslíš ty?
1: Čoče, tak to jsem průzkum neudělal pořád.
0: No, mně to přijde docela dobrá metalová muzika. Nicméně máš pravdu a máš samolepku, no, to je důležitý. Máš radost?
1: No mám.
0: Jo, už máš nějakou aspoň?
1: Ne, hele, většinou se nedovolám.
0: Jo, tak vidíš.
1: Protože
0: tak...
1: to je hustý, ty telefony.
0: No je to, no, to poslouchá vás hodně, což je pro nás skvělý, ale na to dovolání je to teda horší trošku, no.
1: No a když posílám zprávu, tak většinou to taky nevíde, no.
0: Dobře, tak jo, tak blahopřeju a nepokládat, napíšu si na tebe adresu, jo?
1: Jo, dobrá.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šemáček. Test 16 konzervovaných fazolí v rajčatové omáčce odhalil výrazné rozdíly v chuti, obsahu bílkovin i soli. V jedné konzervě třeba bylo 22 gramů bílkovin, v jiné jen 13. Největší rozdíl byl u soli. V senzorické zkoušce detestu propadly a ty fazole bílé a basta bílé fazole. Z hlediska soli byly nejhorší Bonduelle Bonmany Mild Tomato. Několikaletá rekonstrukce pražského průmyslového paláce na výstavišti míří do finále.
2: Budova, kterou v říjnu v roce 2008 poničil rozsáhlý požár, se otevře veřejnosti. Komentované prohlídky, na kterých se zájemci seznámí s historií, architekturou i novou podobou této památky, budou probíhat od 25. září do 11. října. Poté bude budova využívána pro pořádání výstav a veletrhů. Honza Navrátil, Praha.
1: Do 150 tisíc korun se dá na trhu Ojetin stále najít prostorné kombi, nejen Škoda Octavia. Mezi alternativy patří Ford Mondeo, Toyota Avensis, Volkswagen Golf Variant a nebo Hyundai i30. U levnějších aut ale pozor na jejich skutečný stav a servisní historii. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
3: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám... Víkend s trojčlenkou na Rádiu Beat.
4: No a 7 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. Já bych rád znovu připomněl, že se chceme po tento víkend především bavit, odreagovat a také o trošku víc komunikovat, povídat si a také trochu prověřovat ty vaše rokové znalosti a postřeh. Ano, máme tu již od včerejšího rána oblíbený víkend rokových trojčlenek. No a jenom zase připomenu, jak to chodí. Zkrátka zazní vždy za sebou tři, mnohdy třeba i na první poslech zcela nesourodé, samozřejmě ale rockové skladby, rockové songy, ovšem vzájemně propojené nějakým tím společným znakem. No a právě tohle pojítko byste měli vypátrat, vy býťáci, zavolat mi ho sem do studia na známé číslo 210 32 33 34. No a přesto, že se, jak už jsem říkal, budeme tentokrát především bavit, a navíc těch trojčlenek nás tedy během víkendu ještě dneska do večera čeká skutečně nemálo, za jejich vyluštění uhodnutí vás čeká v uvozovkách pouze čest a věčná sláva, ale pozor, také krásná, unikátní, kulatá, limitovaná samolepka s nápisem držitel titulu znalec rokové historie. No a my už jdeme na další dnešní nedělní trojčlenku.

0: Radio Beat.
1: Ahoj Jirko, to je Tomáš.
0: Ahoj Tomáši.
1: Ahoj, prosím tě, já volám do trojčlenky.
0: To voláš správně, ano, a povídej.
1: A myslím si, že to jsou Dudy.
0: Dudy, jo. Jasně, to byly Wings. To já pamatuju, že to Dudy měl nějak loni nebo předloni dán a jako třetí dal Martu Jandovou, tak to bylo takový docela...
1: Jo, tomu rozumím a napadlo by mě i víc. Souvislosti, ano.
0: Jasně, ale my teda dáme AC/DC a tam je to It's a Long Way to the Top a tam jsou taky krásný skotský Dudy a ty máš samolepku, výborně.
1: No děkuju.
0: Ale těmto, s tou rockovou muzikou ladí, myslím, parádně, ne?
1: No úplně úžasně. Jakékoliv nástroje, které se použijou, tak si myslím, že to vždycky osvěží.
0: No tak jo, hele, tak blahopřeju, napíšu se na tebe ještě adresu.
1: No děkuju, jsem šťastný. Jak se pořád ptáš, jestli jsme jako šťastní, tak já jsem šťastný.
0: Ano, ano.

0: Prank s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu Beat.
1: Ano, ve všech třech písních zněly dudy, jinak pro rockovou muziku dříve třeba nemyslitelné, ale nicméně my jsme tady je slyšeli spolu s Paulem McCartneym a Zwings, pak s U2 irskými, kteří mimochodem vydávají nové album. Už se těším, až si ho poslechnu celé od začátku do konce, no a nakonec AC/DC a tahle klasika. Jedeme dál a teď bude tím pojítkem něco docela úplně jiného.

0: Ano, to byla první píseň téhle trojčlenky a já ji musím teď jenom na malou chvilinku přerušit a za chvíli si poslechneme druhou a pak tedy i třetí píseň za malou chvilinku.
1: A teď trochu z jiného soudku.

0: spěchejte. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: Ano, někdy je rychlost důležitá teď, ale to zas není tak horký a já jenom připomenu, že první skladbou téhle trojčlenky byly Black Sabbath a skladba Changes a druhou pouštíme teprve po malinké pauze teď, takže druhá a pak třetí a vy, kdo víte nebo si myslíte, že víte, co je tím pojítkem, volejte na známé číslo 210 32 33 34.

0: Tři songy odpovídají jednomu pojítku. Jedno pojítko rovná se X. X vám přinese odměnu. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat.
2: Zdravím, tady je Milan, já volám na trojčlenku.
1: Ano, tak Milane, povídej, jak bys to viděl?
2: Já si myslím, jestli to nejsou náhodou změny nějaké.
1: To by se nabízelo, já jsem to tam dal trošku jako chyták, ale je to něco jiného, takového, co tam je nebo není. Nenapadá tě nic?
2: Jedině ještě mě napadá, že by to mohly být nějaké balady.
1: Že by to mohlo být co?
2: Nějaká jako balady nějaký.
1: No, ještě taky tak, ale ještě něco jako jiného tam, jako předtím tam byly, navíc dudy, tak tady zase něco není.
2: Tady jako mi připadá buď foukací harmonika nebo klávesy, jako. Takovýhle ty nástroje.
1: No, hele, tak ještě je to trošku jinak, ale je to už zajímavá úvaha. Tak děkuju a zkusíme dalšího, jo?
2: Tak se mi, ahoj.
1: Jirka, Rádio Beat.
3: Ahoj Petr, chtěl bych to zkusit.
1: Tak povídej Petře, jak bys to viděl?
3: Jestli to nemá spojitost ve slově changes.
1: No, já jsem to tam dal trošku jako chyták, že byla changes a pak changing, ale něco jiného ty skladby spojuje. Nenapadá tě nic jiného?
3: Jestli nejsou jako protiváleční nebo...
1: To ne. Je to, že tam něco je nebo není. Nenapadá
3: tě. Tak nic.
1: Dobrý, díky.
3: Ahoj. No, tak díky, ahoj.
1: Radio Beat.
4: Ahoj Jirko, tady Eva.
1: Ahoj Evo.
4: Já si myslím, že to jsou interpreti, který doprovází vždycky jenom jeden hudebník.
1: No, jako jdeš správným směrem, ale já jsem to myslel tak právě, jak to říkáš, že tam něco, jako v té předchozí trojčlence, tam byly navíc dudy, tak tady zase něco není, co je jinak pro rockovou muziku typický.
4: Tak jako tady nejsou bubny.
1: Ano, to je ono, nejsou tam bicí, takže skladby bez bubnů, tři za sebou. Každá trošku jinak, ale takhle jednoduchý to bylo. Tak máš tady samolepku, máš radost?
4: Mám velkou radost, díky moc.
1: Tak to je skvělý, píšu si na tebe adresu. No a jestliže tahle trojčlenka byla taková na vyklidnění před tím nedělním obědem, tak teď zase trochu přitlačíme na pilu a okouříme si to a teď myslím, že to dáte, ale tak uvidíme. Třeba to bude po druhé skladbě, třeba až po třetí. Je to zas jen a jen na vás.

klasický rock. Radio Beat. Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Řekl jste fuj, cizinče?
1: Ano, fuj.
2: Fuj, kolalokově limonádě?
1: Ano. Fuj, kolalokově limonádě.
2: Šílenec.
0: Anarchista.
1: Nikoliv, pánové. Ani to, ani ono. Nýbrž.

0: tím jste asi nepočítali, že ještě někdy použijete trojčlenku, že? A ono, hele. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat.
2: Ahoj, Jirko, Mišoš.
1: Ahoj, Mišošu. Jak bys to viděl v téhle trojčlence?
2: Prosím tě, já si myslím, že i alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
1: Ano, ano, takže jsou to tři skladby.
2: O alkoholu.
1: A ještě k tomu jsou od kapel jakých?
2: Je tam alkohol českých.
1: Ano, jo, tuzemských. Naše kapely zpívají o svém koníčku, takhle. Dobře, máš tady to, máš tady samolepku, máš radost?
2: Děkuju, mám, děkuju.
1: Já už se asi nebudu někoho ptát, abych se furt neopakoval. Tak vydrž, jo, napíšu si adresu.
2: Ano.
3: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
4: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
4: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
5: Kufry?
6: V autě.
5: Pasy?
6: V autě.
5: Bítě?
6: V autě.
0: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
7: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
0: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
8: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Posnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Osnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
9: Včera neděle bylo.
10: Včera byl hezký čas.
9: Včera neděle bylo.
0: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase klasika, novinky, rozhovory.
11: Dnes večer od 8 do půlnoci.
12: Za týden bude zase
11: na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
13: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Na brněnském výstavišti vznikne veřejné akvárium čítající stovky druhů živočichů. Projekt s pracovním názvem Green Planet National Aquarium umožnila dohoda mezi společností EVS Holding Group a městskou společností Veletrhy Brno. Pavilon C zaplní zhruba 100 akvárií a vodních nádrží se zhruba 400 tisíci živočichů. V čem spočívá unikátnost projektu, nám prozradí generální ředitel a zakladatel EVS Holding Group William Duriš.
14: Ta unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru, a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
13: Zahájení stavebních prací společnost předpokládá v roce 2027. Návštěvníkům by se akvária mohla otevřít v druhé půlce roku 2028. Projekt vyjde na asi 700 milionů korun. Archeologové odkryli na skoro 7 kilometrů dlouhé trase budoucího úseku dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem rozsáhlá sídliště prvních zemědělců, pohřebiště ze starší i mladší doby bronzové i zatím neznámou lokalitu. Záchranný archeologický výzkum přinesl nové poznatky o vývoji osídlení této části střední Moravy od mladší doby kamenné až po středověk. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku. Na rádiu Beat.
0: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou. Na rádiu Beat.
1: No a jen chvilku před 12. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Tady mám dotaz, co byla třetí skladba v bezbubnové trojčlence, tak já jenom doplním, že to byl Ronnie James Dio a skladba This Is Your Life. Moc hezká věc, jenom s pianem, taková dojemná, taková, řekneme, zpověď tohoto výjimečného zpěváka, tak snad to takhle stačí, případně tady Bíťákovi odpovím i osobně v té SMS-ce, kterou to přišlo. No a mám tu další trojčlenku, další trojici skladeb, která má něco společného a je to teď zase úplně něco jiného, než tomu bylo třeba v té uplynulé hodině a vlastně po celý den. Zase úplně jiné pojítko a zase jsem na vás zvědav a jsem tu jedno velké ucho na čísle 210 32 33 34.

0: Rádio Vít.
1: Tady ještě jednou Mira Hradiště, ahoj.
0: Ahoj Miro, tak jak bys to viděl?
1: Určitě, napadlo mě, první byli Kysáci,
0: ano.
1: Malované obličeje, jazyky a druhý je Rolling Stones a ti mají jazyk na nějaké desce.
0: Jo, to mají všude jazyk, no ale taky to není voda, tak je jiný to pojítko, ale jako, jako zajímavý to je určitě, to ne, že ne?
1: Tak potom, že jsou to tyhle anglické skupiny?
0: No, ona je americká, člověče, Kiss.
1: Jo, Kysáci jsou američané,
0: a pak bude Myšík, tak to, ale nevadí, dobrý, měj
1: se. Pak bude Myšík?
0: Ano.
1: Dobře vědět. Super, děkuju, ahoj.
0: Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Ota ze Znojma.
0: Ahoj Oto, zdravíme do Znojma.
2: Ahoj. Zatím teď ta druhá písnička teprve, ale obě dvě jsou vydané v roce 1976. Tak si myslím,
0: takže slaví jaký narozeniny letos?
2: Ježišmarja, asi 50 let.
0: Půl století, ano, výborně chlapče, a pak tu mám ještě Vladimíra.
2: Ne, já mám za 3 dny 51 teda.
0: Aha, no, tak všechno nejlepší ti přeju, k tomu máš aspoň tu samolepku od nás, no. Ještě doplním, že do třetice to bude Vláďa Myšík a ta jeho slavná jednička, stříhali do hola malého chlapečka, takže jsi to určil dobře, výborně.
2: No, musel jsem ale jako samozřejmě hledat, z hlavy bych to nevěděl.
0: To nevadí, to se taky počítá, já myslím, že aspoň bystříme mysl, viď?
2: Jo, je to strašně to, nás to baví, tady posloucháme s přítelkyní a jako fakt jsem si obohatil, jako hraju spoustu písniček, který normálně se tam jako neslyší přes týden.
0: Dobře, tak přítelkyně zdravím a nepokládat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rádio Beat.
1: Tady je Honza, ahoj.
0: Ahoj Honzo.
1: Tak já mám takovou myšlenku,
0: ano,
1: že nám nehrajou náhodou naši interpreti, kteří byli za komunistů trochu potíraní.
0: No naši to jsou potíraní, no jasná páka asi víc, Kabát možná trochu míň, ale je tam o něčem jiném to je, člověče. Zkus,
1: ne.
0: O čem tam zpívají, zkus třeba se zamyslet.
1: No, asi o čertovi.
0: Tak já zkusím někoho dalšího a ty přemýšlej ještě, jo? Pěj se, ahoj.
1: Ahoj.
0: Rádio Beat.
2: Ahoj Jiříku, já tě zdravím.
0: Já tebe taky.
2: Tady je Milan z Poličky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Tak jsem si myslel, hned jsem ti volal po první písnice, myslel jsem si, že bude pojítko Michal Ambroš, že bys třeba pustil potom hudbu Praha a Divoký srdce, ale teďka mě napadlo, že v tom bude určitě zádrhel, protože dneska vymýšlíš teda velký věci.
0: Ano,
2: tak si
0: ano.
2: Myslím, první písnička byla Špinavý záda, teďka zpívají Kabáti Čert na koze jel, tak jsem si říkal, jestli tam nebudou části lidského těla záda, ňadra a teďka do třetice, a to asi ne, viď?
0: No u třetí je máme ruce nad hlavou, Citron, takže máš
2: pravdu. No to není možný. To ne, fakt jinko, jo?
0: No, no. A ještě mám u Kabátu, tohle zrovna vymyslel náš Dave a no. Napsal mi tady do závorky, vtipně oglosovat. Tak ty už to oglosoval za mě, takže...
2: No ježiš, Manko, to se ti omlouvám, prosím.
0: Ne, to já jsem rád, že se do toho nemusím pouštět. V každém případě máme tadyhle správně uhodnutou trojčlenku nebo vyruštěnou a ty máš samolepku.
2: No to je hezký, to budu mít druhou už na autě.
0: No tak to je skvělý. Tak
2: mám ji na pravý straně od tebe, z minulý roku taky, znal celkové historie, teďka po druhý a to se šírko moc hodnej.
3: A teď trochu z jiného souhlasu.

0: spěchejte. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: Tak, zdá se mi, že vás to baví stejně jako mě, vymýšlíme někdy trochu větší kravinky, někdy trochu menší, někdy je to vážnější, no a jak to bude teď, no tak to se nechte překvapit, v každém případě, jak připomínám, můžete volat kdokoliv, býťátka, býťačky, býťáci, nemusíme stále jenom s jedněmi si telefonovat, ale když třeba jedete v autě a najednou slyšíte tři písně za sebou a přijde vám, že víte, co mají společného, klidně zavolejte už během první, druhé, třetí, to je jedno, když zvoní telefon, hned to beru jen jak to jde. Takže dávám první skladbu další dnešní trojčlenky.

0: Tři songy odpovídají jednomu pojítku. Jedno pojítko rovná se X. X vám přinese odměnu. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat.
2: No ahoj Jirko, Jarda u telefonu.
1: Ahoj Jardo, do trojčlenky voláš, no?
2: Volám na trojčlenku, posloucháme tě celou cestu z Brna do Prahy a teďka mě zapadlo po první písnice, protože tam byly Greta Van Fleet a jsou tam sourozenci Kiskové, mám dojem, že tři, jestli se nepletu.
1: Ano, ano, je to tak.
2: A napadlo nás, jestli tam nebudou v dalších kapelách taky sourozenci, tak volám mu odvážně po první písničce.
1: Jo, ale tohle myslím, že měl včera Dan a tady zrovna je to teda nějak jinak, ale tak...
2: Aha.
1: Ale Greta Van Fleet byla první, teď jsou Kansas, no.
2: No, teď jsou Kansas, ale to už jsem volal, takže... No, nevím, tak to bohužel nevím, napadlo mě to po první písničce.
1: No, ale to se chválí, to samozřejmě,
2: tak,
1: v pořádku.
2: Tak jo, tak hezký den všem byťákům a ať se daří.
1: Ahoj.
2: Naschle, ahoj.
1: Rádio Beat.
3: Zdeněk Milník, ahoj.
1: Ahoj,
3: já už
1: Zdeno.
3: Jsem sice včera vyhrál jednu nálepku, ale kde? Zkusím to ještě jednou. Tak předtím byla Greta Van Fleet a teď jsou Kansas a jsou to Američani, takže pouštíš asi americký kapely teď.
1: To teda taky, ale o ně zrovna tam nejde, nebo ty, to co je v těch písničkách tentokrát. Ano. Nenapadá tě nic?
3: Ne, tak to mě nenapadá.
1: Dobře, ale...
3: Ne. Ale i tak děkuju, že jsem se dovolal. Taky měj se, ahoj.
1: Ahoj. Rádio Beat.
4: No, čau, tady Honza.
1: Ahoj, Honzo.
4: Volám na tu trojčlenku.
1: Ano, ano.
4: První Greta Van Fleet, druhý Kansas, nebudou to americký kapely?
1: No, jsou to americký kapely, ale zrovna o to tady nejde, jde o to, o čem zpívají.
4: Jo, ježíš, tak to první Dustin the Wind, druhý je Dustin the Wind, to je něco jako Prach ve větru, nebo něco takovýho,
1: ano,
4: něco založený.
1: A co bylo to první?
4: A to první jsem to, Grotgerty, to neznám, to bylo, ale se máme jich CD, ale neznám, no.
1: To je to, vičkej, ono mi to ujelo, to je Mountain of the Sun se to jmenuje.
4: Jo, Mountain, je něco jako hora a ve slunci, nebo
1: no.
4: Bych to přel.
1: A když druhý je vítr, teda prach ve větru, jak co by mohlo být to pojítko, myslíš?
4: Hora, prach, slunce, jako povětrnostní podmínky.
1: No, no, no, tak nějak počasí, no.
4: Počasí, jo,
1: teď máme,
4: hory, vítr.
1: Začínají Guns N' Roses November Rain, tak... To je zase déšť,
4: jo, takhle, tak to jsem, to mi uniklo, to jsem
1: no,
4: nějak...
1: No, ale dal jsi to, ale sice s nápovědou, ale já ti to uznám,
4: no,
1: ale...
4: No, 4 minus je dobrý furt.
1: Jasně, máš tady samolepku, tak nám řekni, kam jedeš, když jsi v autě, ještě udělej nám dopravní zpravodajství.
4: Jedu do Kolína.
1: A co v Kolíně dneska?
4: Potřebuji nějaký věci v obíčku koupit.
1: Jasně.
4: A stavím se za mladejma a pochlubím se jim, že jsem vyhrál samolepku z Dalecr výzvu nebo
1: muziky. Jako historie,
4: ano,
1: ano. Tak jste to slyšeli, býťáci, i tady to tak trošku s odzenýma ušima, ale samolepka už putuje někam tedy ke Kolínu. No a já tu mám v závěru, protože jste se na to ptali, jakou pozvánku na zaprvý na náš web radiobeat.cz a právě tam se dočtete o tom, že již pozítří se koná velká samolepková jízda a to v Nýřanech u Plzně, takže pište si úterý po svátku, zítra máme svátek a hrajeme na psání, takže hned potom v úterý máme sraz v Iveco Truck Centru v Nýřanech a to od 11 do 13 hodin, dlouhé 2 hodiny, a přijeďte si tam nechat zkontrolovat tu svoji samolepku a vyzvednout dárek. No a kdo tu samolepku Beatu ještě nemá, no tak ten ji tam dostane, takže uvidíme se v úterý 29. září od 11 do 13 na adrese u Mexika 1310 Nýřany, je to tedy D5 exit 93. Připraveny budou dárky od nás, od Rádia Beat, ale i od Iveco Truck Centra, takže doražte v hojném počtu, býťáci, a ještě víc se o tom dočtete právě hned v tom prvním článku na zmíněném webu radiobeat.cz. A já už tu chystám další trojčlenku, ale tu si dáme za malou chvíli po víkendovém guláši.
0: Jeden moudrý člověk kdysi řekl: nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
5: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
0: Trika, pulitry, hrnky, cyklodresy a další býťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat.
6: i bez front.
5: klub.radiobeat.cz.
7: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
8: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
9: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
10: 11.
9: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
8: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo 11 v 11. A Martin Vysušil. A neb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Zítra v 11 večer na Rádiu Beat.
5: Víkendový guláš Rádia Beat.
11: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Mytí rukou studenou vodou je stejně účinné jako teplou, pokud použijeme mýdlo. Důležitější než teplota je mít si ruce 20 až 30 sekund a důkladně očistit ty prostory mezi prsty, palce a konečky prstů. Příliš teplá voda navíc může pokožku dráždit. Lezecké rodiny si vybírají skály, které se nijak nedrolí, nepraskají, kde je dobré jištění, ale pod skalami je také rovina, aby děti někam nespadly. V typech na lezení ve středních Čechách jsme minulý týden probrali Český kras, tedy oblast Kačáku, Lom Alcazar, Kobylu či Solvajovy lomy. Dále pokračuje Kuba Turek z Horydoly.cz.
12: Mimo Český kras potom můžeme vzít pár oblastí, které jsou na takzvaném jako pevnějším kameni, neboli na nějakých žulách, tufech, rulách, podle toho, co kde máme ve středních Čechách. Je to například skalka u Přívozu, což je v Řeži, Řeše na levé straně Vltavy, a na pravé straně Vltavy je potom menší kámen, vysoký asi 10-15 metrů, dobře zajištěný, dá se tam dobře lézt s dětmi a dá se tam přijít pěšky. Jeden z dalších velkých lomů, ale dobře dostupných, je v Přílepech. Tam se leze po poměrně pevném kameni, který ovšem připomíná pískovec, a zase děti tam mají pré. Něco úplně jiného je v Záklonech mezi Kladnem a Vltavou. To je sice vysoká, dlouhá, ale jednoduchá položená skalní plotna. Výhoda je v tom, že v podstatě můžeme jistit ze dveří auta, kterým tam přijedeme, protože parkoviště je přímo pod skalama. Něco podobného je lom Lojzovka u Středokluk, to je výpadovka z Prahy směrem na Slaný nebo zase na Kladno. Tam je velká výhoda v tom, že přijdeme přes pole po turistické cestě a jsme v lomu. A zbrusenová oblast je v Davli, těsně vedle městečka. Část skály je tam dělaná zase v podstatě jako dětské lezecké hřiště. Pokud jsou rodiče, kteří mají rádi spíše takové to klasické lezení na ty, ale přesto je potřeba, aby dole bylo dostatek místa pro děti, tak se leze na Četových skalách u Černolic, a něco podobného je Zbořený kostelec u Sázavy.
11: Státní fond audiovize vůbec poprvé podpoří české videohry. Na jejich vývoj a výrobu vyčlení 30 milionů korun. Výzvy chce vyhlásit na jaře příštího roku. Peníze mají směřovat hlavně začínajícím studiím. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
13: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na Rádiu B.
1: A jen malou chvilinku po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl, no a než dorazí kolega Dan Kohout, máme ještě krásnou hodinku před sebou a mám tu několik fanfárových trojčlenek, tak jsem na vás zvědav, zase připomínám, úplně všichni můžete volat, a kdo už nějaké ty samolepky má, tak třeba dejte zase příležitost dalším býťákům, ať těch samolepek rozdáme co nejvíc a putují od nás tady z Rádia Beat do všech směrů a i do všech koutů té naší vlasti, a klidně volejte, máme býťáky v Londýně a ve Spojených státech, v Německu, takže klidně Mě vůbec nevadí, když tady uvidím zahraniční číslo, beru to úplně stejně jako naše a v každém případě v první skladbě se hned podíváme až k protinožcům.

0: Rádio Vít.
1: Ahoj, tady Vítě Solomouce.
0: Ahoj Víťo, tak povídej, jak to vidíš?
1: Já si myslím, že v těch písničkách se zpívá o nějaký baby vždycky.
0: Jo, tady je baby, please don't go, you shook me baby. No hele, to se tam zpívá, ale ve třetí myslím ne, ale je to něco jinýho teda ten. A má dokonce
1: to
0: dvě... A má dvě řešení dokonce tahle trojčlenka.
1: Jo, tak já si počkám tak na vyřešení.
0: Tak díky, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Rádio Beat.
2: Halo.
0: Halo, Jirka z Rádia Beat.
2: Zdravím, tady Pavel, volám na soutěž.
0: Tak povídej, Pavlíku.
2: Nevím, mohlo by to být třeba, že se tam opakuje baby?
0: To už volal jeden býťák, ale není to teda ono. Ale kdybys věděl něco jiného, tak ti dám druhou možnost.
2: Takže to byl špatný postřeh.
0: Tak to nevadí, měj se, ahoj.
2: Zatím ahoj.
0: Rádio Beat.
3: Tady Ivan, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
3: Já volám na trojčlenku, myslím si, že to bude baby.
0: Že to bude co?
3: Baby.
0: No to už jsi třetí, kdo si to myslí, což by sice mohlo být, ale teda ta třetí se jmenuje Evil Woman, takže tam je teda sice žena, ale není to ono. Tak díky.
3: Tak jo, tak nic, tak díky, ahoj.

0: Víkend s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na rádiu Beat.
1: No ahoj, tady Míra.
2: Ahoj Míro.
1: Volám na trojčlenku, myslím si, že jsou to kavry, že jsou to převzatý prostě věci od jiných interpretů, než zpívají.
2: Ano, to je jedno řešení správný, ano, máš samolepku, jsou to vlastně rockový, nebo rock'n'rollový úplně klasiky a bluesový nahraný, nejdřív teda Led Zeppelin, Black Sabbath a ještě předtím AC/DC. A víš, jaký je ještě druhý řešení? Z jakých alb to je?
1: To je vlastně, teď si uvědomu, že to je úplně z prvních alb.
2: Ano.
1: No,
2: a to by bylo taky správně, že jo. Tam tyhle kapely umístily vlastně ty klasiky těch svých vzorů a tak dále. No tak výborně, máme to nakonec. Blahopřeju.
1: Jo, děkuju. No.
2: A to se mi zrovna Víťáci nezdálo až tak těžký a vidíte, úplně hned na první dobrou jsme to neměli. Další trojčlenka, tak ta bych řekl, že je určitě jako pro fajnšmekry, když myslím si, že kdo rockovou muziku sleduje, tak to dá a já vám dám rovnou i první nápovědu. U té první skladby, u té kapely se za mě

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: spěchejte. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: Tak a před chvílí nám dozněla celá trojčlenka, já shrnu, co v ní hrálo. Začali jsme s Deep Purple, pak to byl David Gilmour a nakonec Paul McCartney. No a zatím tedy jste hádali tímto směrem, poslechneme si to spolu, nebo Rádio Beat.
2: Pavel, Karlovy Vary, zdravím tě, čau.
1: Ahoj Pavlíku, ahoj. No?
2: Jak jsi napověděl, tak já si myslím, že jsou to Rogerové, to znamená Roger Waters.
1: Ale je to teďka David Gilmour.
2: Tak to jsem poblbnul, já jsem byl tak načinej, že jsem se dovolal. Hele, tak se omlouvám.
1: No v pohodě, dobrý, měj se, ahoj.
2: Čau.
1: Rádio Beat.
3: No zdravím vás, Ivan Lová z Banskej Bystrice.
1: Taky zdravím, tak schválně, jak no. To je?
3: No já si myslím, že jedná se o Jana Pejsa.
1: Dobře, ale...
3: O skladbách. Prvá bola Deep Purple, druhá bola solovka Žil Múra. A předpokládám, že tam búchal na bicie Jan Pejs.
1: No, není to tak, ale tyhle dva spolu někde hráli.
3: No to vím, no tak proto jsem si myslel,
1: jo, a jestli to nevíš, kde, víš?
3: No,
1: na jednom
3: na jednom
1: takovém slavném koncertě, ale...
3: Nebylo to v roku 2006 nebo 2007?
1: Ne, bylo to 1999.
3: Tak to potom bol Jan Pej s týmto. No, ako boli tam viacerí tí speváci a s filharmoniou hrali.
1: Tak to bohužel, tak to není ono. Není to ono. Je to jako jedinej slavný koncert.
3: No, tak to sa potom zdá.
1: Tak když tak za chvíli. Tak hezký den.
3: Dobrý.
1: Rádio Beat.
4: Ahoj, tady Beďa.
1: Tady Jirka.
4: Já volám kvůli trojčlence.
1: Ano, tak schválně.
4: Nejsou to nějaké britské kapely třeba z Liverpoolu?
1: V Liverpool je správně, ale nejde o to, že jsou to britské kapely, ale o něco jiného.
4: O něco jiného z Liverpoolu?
1: No.
4: Alba z Liverpoolu to asi nebylo. Tady budou nahraný v Liverpoolu? No tak členové z Liverpoolu asi nebudou.
1: To bys musel to, jako tady je... Asi ta znalost potřeba, tam jde o jednu takovou konkrétně, ale dobrý, děkuju za snahu. Tak ahoj.
4: Napadlo mě, děkuju. Ahoj.
1: Tak, zatím jsme to dohromady nedali, ale těch nápověd už tam padlo tolik, že si myslím, že kdo ví, o co jde, takže teď, když zavolá, já uvolním, teď jsem vyvěsil, a kdo zavolá teď, tak si myslím, že to hned dá schválně. Já si to, aj, tady někdo vypad. Tady taky ne. Ježiš, teď někdo volá krásně, tak já to zkusím. Jirka, Rádio Beat.
5: Ahoj Jirko, tady Milouš, Mladá Boleslav.
1: Ahoj Milouši.
5: Já si myslím, že tohle trojčlenku spojuje to, že hráli na tom koncertě pro Afriku, co uzádal Bob Geldof.
1: To člověče není ono. Není to ono, je to jiný koncert, ale jako dobrý, dobrá snaha, já ještě vemu někoho po tobě a pak to prozradím, jo?
5: Tak ahoj.
1: Tak jestli ještě někdo, no tady. No, tak ještě jednomu dám šanci a pak to řeknu. Rádio Beat.
6: No, ahoj, tady Vašek.
1: Tak Vašku, povídej.
6: Králové, já si myslím, jestli to nebyl koncert. Paul McCartney 99 Cover Club.
1: V Cavern Clubu, ano, je to tak. Ten koncert se dá dodnes vidět třeba na YouTube a tam právě vystoupil Paul McCartney na tom místě, kde Beatles začínali. On je to teda už replika toho klubu a spolu s ním bubnoval Ian Pace a hrál David Gilmour. Tak blahopřeju po mnoha nápovědách. Tak jo, hele, tak já to nebudu prodlužovat, já zatím pustím muziku z další trojčlenky a napíšu si na tebe kontakt,
6: jasný, jo?
1: Tak jo.
6: Ano.

0: Radio Beat.
1: Zdravím Alexova na trojčlenku.
0: Ano, tak jsem zvědav.
1: Tak zkusím to, že to byl Graham Bonnet.
0: Ano.
1: A byl to skipa kapely Rainbow.
0: Ano.
1: Tak typuji, že bude společné kapela Rainbow nebo zpěváci, který odešli z kapely a který začali solovou kariéru, například další může být Ronnie James Dio, který taky byl v kapele a potom vlastně začal solovou kariéru, nebo byl potom Black Sabbath a potom jako...
0: Ano, je to přesně tak, teď je Joe Lynn Turner, taky zpěvák Rainbow a pak Dio, takže blahopřeju a samolepka je tvoje.
1: Super, děkuji.
0: Taky děkuji, napíšu si ještě mimo éter kontakt, jo? Nepokládat.
1: Jasně, děkuji.
0: No a tím pádem my máme téměř hotovo, Dan už se tady mihnul, takže mám dobrou zprávu, že má pro vás i on ještě spoustu samolepek a spoustu krásných trojčlenek. Zase prozradím, že ta první, kterou má pro vás připravenou, začíná společně s Beach Boys, ale víc už neřeknu. Jinak bych vás rád pozval k zítřejšímu vysílání, kdy máme sváteční den a budeme hrát muziku jen a jen na vaše přání. To znamená, jestli zase připravte nebo uložte to naše číslo 210 32 33 34 a vymyslete si, komu jakou píseň pošlete právě takhle prostřednictvím Rádia Beat. Naposledy vás už dnes ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl, no a budu se tím pádem na vás těšit hned zase zítra. Ráno, tady je tedy ještě třetí zpěvák Rainbow, jak ho krásně tady Bíťačka Alexandra tedy určila a je to právě ten Ronnie James Dio. Vybral jsem pěkně dlouhý kousek, ať nám to vyjde akorát tak na konec hodiny.

0: Radio B. Folk tým na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk tým na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
1: Kufry?
2: V autě.
1: Pasy?
2: V autě.
1: Bítě?
2: V autě.
3: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
4: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
3: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
5: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
6: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
7: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
6: Říká se baby.
7: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
8: Včera neděle bylo.
9: Včera byl hezký čas.
8: Včera neděle bylo.
9: Za týden bude zas.
3: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase klasika, novinky, rozhovory.
10: Dnes večer od 8 do půlnoci.
9: Za týden bude
10: zas. Nabídu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
11: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Kolega Luboš Dvořák nás tentokrát úvodem pozve do podzemí.
12: Cíl výletu se na mapě nachází mezi městy Železný Brod, Semily a Vysoké nad Jizerou. Vchod do boskovské dolomitové jeskyně je 1 kilometr severně od stejnojmenné obce. Je to nejrozsáhlejší jeskyní systém v severovýchodních Čechách a jako jediný je tvořen vápnitým dolomitem. Jeskyně mají od roku 1999 status národní kulturní památky. Oproti jiným lokalitám ji neobjevili pravěcí lidé, ale až těžba vápence v nedalekém lomu v roce 1947. Doposud je znám přes kilometr chodeb. Přístupných veřejností je jen 350 metrů s pohybem po 300 schodů. V létě vás schladí stabilní teplota 7,5 stupně nad nulou. A protože jsou přístupné celoročně, tak v mrazivých dnech se zase můžete dole ohřát. Je tu velké parkoviště, ale dá se dorazit i vlakem a autobusem. A vzhledem k tomu, že je to podhůří Krkonoš, tak výlet na motorce po stoupajících serpentínách stojí za to.
11: Rakouská obec Zerfau se z 12 obyvateli vyřešila dopravní zácpy bezplatnou podzemní dráhou. Trasa nejkratšího metra je dlouhá 1280 metrů a má 4 zastávky. Spojuje parkoviště na východním okraji obce s dolní stanicí Lanovek na západním konci. Unikátní vznášející se vlak jezdí na vzduchovém polštáři tažený lanem. Podzemka přepraví ročně přibližně 1,5 milionu cestujících. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
13: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na Rádiu Beat.
14: No a není to, jak říkal Pepa, jenom jeden zákusek, ale takovej trojzákusek, že si můžete vlastně vybrat podle chuti, i když vybrat. Ty písně mám připraveny samozřejmě já. Vy budete přemýšlet, jakou souvislost nebo jaká souvislost je pojí. Toť vše, taková je trojčlenka k informaci. Ještě ta časová 14 hodin a 1 minuta a od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. Jirka připomněl telefonní číslo, já ho připomínu ještě jednou. 210 32 33 34, to je číslo sem do studia. No a můžeme to rozjet.

put my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: No tak myslím si, že jak včera po dvou kusech už to můžeme odpíchnout, jestli někdo ví nebo hádá nějakou souvislost mezi prvními dvěma interprety, tak ať zavolá na číslo 210 32 33 34 a už je tady telefon. Haló, kdo je tam? Haló, slyšíme se? Ano, tak to je výborný, tak na tohle neslyšíme, vidíte, tak znova 210 32 33 34, číslo sem do studia, pokud jste rozeznali nebo rozpoznali souvislost, tak volejte. Další telefon, haló, kdo je tam?
1: Ahoj, Honza, u telefonu.
0: Nazdar, Honzo, tak prozraď, kde jsi našel souvislost? No.
1: Zkusil bych souvislost, že to jsou prostě kapele ze 60. jo, Beach Boys a Rolling Stones, o které začínali hrát v 60. letech.
0: Aha, aha, a i dřív, že jo. To znamená, Honzo, ta úplná odpověď je, že jsou to kapely, které hrajou, co, víc, jak?
1: 50 let?
0: No, 60. Jo? No, to vychází 2026, jo? Je teď, ono se to nezdá, ale ten čas letí, ale já ti to uznám, protože v podstatě to, co jsi řekl, to je taková odpověď, která odpovídá tomu, co jsem chtěl slyšet, abych to řekl takhle diplomaticky. Výborně, tak gratuluju.
1: A super, díky
0: moc. Ty mi zůstaň na telefonu, jo? Ať se tak domluvíme, nezavěšuj. No a já to doplním ještě českou kapelou. Představte si, že i náš Olympik už hraje víc jak 60 let. To je co?

0: Víkend s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu B.
1: Než se pustíme do další trojice, tak zpráva z dopravy, kolega Bíťák mi volal, že z D1 sjezd na Plzeň přes tunely a přes Braslav nahoru, tak tam je to na 30 minut čekání, protože je tam zúžení v tomto úseku. Tak pozor, pokud z D1 odbočujete na Plzeň přes tunely a most přes Braslav, tak 30 minut zdržení. No, to by bylo tedy k dopravě a teď už další trojice.

0: No tak můžeme z části rekapitulovat, tedy odhalit souvislost. Volá mi kdo? Haló?
1: Ahoj, tady Pavel do Ostrava.
0: Pavel, jo, jsi říkal.
1: Pavel.
0: Ano, tak Pavle, jakou souvislost jsi našel?
1: No, tak jednoznačně by to mohlo být kolem lásky a líbení.
0: Ano, máš pravdu, písně o lásce. A Pavle, poslouchal jsi pozorně obě písně, tedy texty obou písní? Slyšíš mě nebo mě neslyšíš?
1: Slyším. No, vzhledem k tomu, že jsem tu v garáži s ženou.
0: Seš tam v garáži s ženou, to je docela krásná situace, no a co z toho vyplývá? Já jsem se ptal, jestli jsi poslouchal pozorně oba texty a co vyjadřují ty texty, jsem se chtěl nad rámec, protože samolepka je tvoje, ale nad rámec toho, ty soutěže, dejme tomu, zeptat, jestli jsi poslouchal pozorně oba texty a co z toho vyplývá, ještě jednou opakuji. Jestli jsi to, jaký z toho máš
1: úplně,
0: pocit?
1: Úplně ne, tak jako krucipisk, láska je kurva, to je samozřejmě...
0: Ano, o tom nemluvím, ale jasně, legendární písnička. Hele, Pavle, v pohodě, samolepka je tvoje, zůstaň mi na telefonu, nezavěšuj, ano?
1: Díky.
0: Jo, a gratuluju, no a já to tedy doplním. Pokud jste tedy poslouchali pozorně oba texty, tak zajímavý na tom je, že jak kapela Krucipisk, tak Vláďa Mišík v těch svých textech, každý svým způsobem samozřejmě, varovali před láskou. To je zajímavé.

ví na tom, jo? Láska je kurva, každýho sundá, zpívali Krucipisk, Vláďa zase Myšík v tom smyslu, že láska jak dort zařízneš a v Turánu je z toho masakr. To je takový symbolismus, dá se říct. No, jaký máte zkušenosti s láskou? No, člověk už, aby byl k stáru opatrný, že když se několikrát zklame, nejdřív je hvězdnej prach a člověk je z toho naprosto nadšen a myslí si, že to bude až na dosmrti a pak to najednou krachne a člověk neví ani jak. No, to je debata na delší čas, na to fakt ten čas nemáme, takže já to jenom doplním další českým interpretem, legendárním Mirkou Schellingrem, který zpívá Láska na první pohled. No, tak to máme a pomalinku půjdem do třetí, v odpoledne třetí, nebo do další trojice, ano.

0: rychlost je důležitá. Ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: Jo, tak jsme v další trojičce, už úplně jsem pozapomněl, tak se omlouvám za těch pár vteřin ticha, ale ticho léčí, co se budeme povídat. Tak, další trojice nebudu zdržovat, opět se soustřeďte, připomínám číslo 210, 32, 33, 34, no a je to na vás, najdete souvislost.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení. Wap, bap, loom, bap.

0: Tak já myslím, že i po dvou písních je to poměrně snadný. Uvidíme, halo, kdo je tam. Slyšíme se?
1: No, Láďo u telefonu.
0: No, nazdar, Láďo, tak povídej, souvislost.
1: Já spojitost. Si myslím, že to jsou rock'n'rolly všechno.
0: Ano, ano, jsou to v podstatě otcové rock'n'rollu, jasně.
1: Ano, tak
0: my jsme si pouštěli Chucka Berryho, že jo?
1: Ano.
0: Pak hrál Little Richard, ano. A jako důkaz, čím to potvrdím, nebo kterým to potvrdím, je Bill Haley, Saints Rock and Roll, jako ta třetí píseň. Tleskám, gratuluji, zůstaň na telefonu, jo?
1: Ano.
0: Díky.

0: Tři songy odpovídají jednomu pojítku. Jedno pojítko rovná se X. X vám přinese odměnu. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu B.
1: Tak jsme si užili Rockets, tedy rock'n'roll, no a teď už další trojice, kde to zas bude o něčem jiném, tedy kde bude jiná souvislost. Pekelně se soustřeďte, začínáme.

0: Přiznávám se, že tento víkend se mi to stalo poprvé, že někdo uhádl souvislost hned po první písni. A kdo to uhádl? Uhádl to Pavel. Pavle, já tě zdravím, čau.
1: Zdravím, ahoj.
0: Tak jak jsi to, co jsi mi řekl teda, jaká je souvislost?
1: No, slyšel jsem kapelu Kiss, tak mě napadlo, jestli to nesou kapely, co zpívají v maskách.
0: Ano, s make-upem, jak se taky říká jinak.
1: Ano.
0: To je fantastické, to si jen tak prostě to tě napadlo, tak jsi to zkusil.
1: Zkusil jsem to, no.
0: A dobře jsi udělal, protože to je fakt pravda. Ještě samozřejmě zahraju důkaz, respektive dva. David Bowie, Space Oddity, píseň, ale David Bowie taky používal samozřejmě make-up, on byl jeden z těch průkopníků a Alice Coopera ani nemusím komentovat, že jo, to je jasný.
1: Jo, jasný.
0: Takže je to skutečně správná odpověď. Dobře, Pavle, blahopřeju, samolepku posílám, měj se.
1: Ty taky, ahoj.
0: Čau, čau.
2: Radio Beat. Classic Rock.

0: Studio Beat.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Prosím vás, vy jste cukrárna?
5: Ne, autoservis.
4: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
5: Povídám, že jsme...
4: Indiánka, rychle.
5: No, jak chceš. 20 korun.
4: Cože?
6: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
4: Větrník.
6: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
4: Větrník. A je čerstvý?
6: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Test 16 konzervovaných fazolí v rajčatové omáčce odhalil výrazné rozdíly v chuti, obsahu bílkovin i soli. V jedné konzervě třeba bylo 22 gramů bílkovin, v jiné jen 13. Největší rozdíl byl u soli. V senzorické zkoušce detestu propadly a ty fazole bílé a basta bílé fazole. Z hlediska soli byly nejhorší Bonduelle Bon Many Mild Tomato. Několikaletá rekonstrukce Pražského průmyslového paláce na výstavišti míří do finále.
8: Budova, kterou v říjnu v roce 2008 poničil rozsáhlý požár, se otevře veřejnosti. Komentované prohlídky, na kterých se zájemci seznámí s historií, architekturou i novou podobou této památky, budou probíhat od 25. září do 11. října. Poté bude budova využívána pro pořádání výstav a veletrhů. Honza Navrátil, Praha.
7: Do 150 tisíc korun se dá na trhu Ojetin stále najít prostorné kombi, nejen Škoda Octavia. Mezi alternativy patří Ford Mondeo, Toyota Avensis, Volkswagen Golf Variant a nebo Hyundai i30. U levnějších aut ale pozor na jejich skutečný stav a servisní historii. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
9: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám Víkend s trojčlenkou.
10: Ano.
9: Na Rádiu Beat.
10: Víkend s trojčlenkou pokračuje na Rádiu Beat. Je 14 hodin 58 minut. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout. No a teď taková, řekl bych, nesourodá trojice, co se týče tedy kapel. A o to těžší možná, nebo možná je o to lehčí, bude poznat souvislost. Je to opět zase na vás, připomínám číslo, jsem do studia 210 32 33 34. No a kdo uhádne, získává speciální samolepku Rádia Beat, znalec rokové historie. Tak jdem na to.
11: Lozuevo, jsem Pitaro Zamano, el precio de

0: Jo, to je pecka Mexiko a tři sestry, to jste poznali, tequila, sombrera a krásné ženy. Jsem se zasnil, ale já už musím brát telefon. Halo, kdo je tam? Slyšíme se? Je, teď mě to vypadlo, nevydržel volající, škoda, ale už po první písničce jsem chtěl vyzkoušet, tak to zkusíme znova, protože voláte okamžitě. Slyšíme se, čau.
1: Čau, Martin.
0: Nazdar, Martine, tak co?
1: Hele, myslím si, že to budou Španělky. Kytary, akustický.
0: Kytary, Španělky, no jsou tam. Jsou tam, Marťas, ale to není správná odpověď.
1: Nevadí,
0: ale seš blízko, to jako ne, že by se byl úplně někde vedle. To je pravda, ale jak říkám, odpověď je jiná. Díky, zatím.
1: Dobrý,
0: čau,
1: díky.
0: Čau, ahoj. No. Tak, zkusíme ještě někoho jiného, nebo budeme pokračovat v krasojízdě. Zkoušíte to hned na první dobrou. Kdo je tam, halo?
2: No, tady je Pavel.
0: Nazdar, Pavle.
2: Já si myslím, že to bude jako španělský folklor nebo španělský vliv. Určitě v druhé bude Gypsy Kings, bych to viděl.
0: No, to je pravda. Je vidět, že jsi znalec a dobrý posluchač, protože to byla latina jako víno, že jo, v podání tří sester.
2: Ano.
0: Gypsy Kings by to nezahráli líp, ale ještě to ne. Jsme blízko, chlapci, ale ještě to není ta správná odpověď. Tady to chce ten detail. Jo? Tak díky. Zatím?
2: Dobře.
0: Čau, ahoj. Hele, víte co? Budeme pokračovat dál a uvidíme, co z toho jde. Klasik rok non-stop.

0: Black Magic Woman, no a další telefon. Haló, slyšíme se? Kdo je tam?
1: No, tady. No, tak znova Pavel, jak jsem říkal s tím Gypsy King, tak teď já už jsem doma. Santana, tak to je Mexiko rovnou, ne Latina, rovnou Mexiko všecko.
0: Všecko Mexiko. A proč Mexiko Santana? Protože
1: jsi narodil v Mexiku.
0: Ano, protože se Carlos Santana narodil v Mexiku.
1: Já jsem říkal, že to bude nějaká latina, říkám.
0: No, říkal jsem no latina, jo, ale já jsem chtěl slyšet to Mexiko, to je to klíčový
1: slovo. No, já jsem říkal, že pak bude latina, a jak jsem slyšel tam, tak říkám, tak jasný, Mexiko.
0: No jasně, ne, Mexiko, jasně.
1: Jakákoliv latina, ale Mexiko.
0: Ano, zrekapitulujeme, tři sestry zpívaly Mexiko písničku, Carlos Santana se v Mexiku narodil a důkazem bude ještě píseň kapely The Daisies, která se taky jmenuje Mexico. Takže to máme pěkně v kufru, jak bych tak řekl. Zůstaň mi na telefonu. Díky a gratuluju. Zatím, čau, čau, ahoj. Čau.

0: s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu B.
1: Tak přátelé, zatím to jde jako po drátkách, dokonce i po prvních písničkách. Někteří uhodnete. Teď jdeme do další trojice bez dlouhého zdržování, tak já spustím a hledejte opět souvislost. Tak jdem na to. To bude trošičku, přátelé, složitější, jo? Pozor, pozor na to. Takže tam to bude chtít trošku přemýšlet.

0: No, voláte velice pilně už po první písničce, tak to znovu zkusíme, ať to máme dobrodružnější. Kdo je tam? Haló?
1: Dobrý den, tady Marta z Brna.
0: Marta?
1: Ano, Marta z Brna.
0: A Martičko, proč se směješ, že jsi Marta z Brna?
1: No, protože manžel typuje, že vlak je to pojítko a nadává mi, že vám volám.
0: Jo, takhle. Takže on se nechtěl strapnit, tak určil tebe, aby si zavolala.
1: Ne, on vůbec nechtěl.
0: Jo, vůbec nechtěl, aha, a ty jsi jako chtěla, jo, teda.
1: Tak jako standa.
0: No jasně, zkusit. Hele, to typická ženská, jo. Co jsem teda zjistil ve svém životě, tak ženy mají obvykle, moje zkušenost, pozor, jo, až na jednu výjimku teda, na kterou chci fakt hodně zapomenout, tak vždycky měly opravdu větší odvahu než já. A je zajímavý, jo.

0: a říkal, že vlak, ano, crazy train, ale není bohužel správná odpověď. Jo?
1: To nevadí.
0: To nevadí, ale Marti, já ti fandím.
1: Za odvahu,
0: jsi dobrá, fakt, že jo, ten tvůj starý, ať je hrdej na tebe, jo, takhle to řeknu. Dobře, tak zatím.
1: Aspoň něco,
0: tak se měj. Čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak, to byla statečná žena Marta, no a teď už jdeme asi dál, viďte.
2: Rádio B. Klasik rock na FM.

0: Asi jste si všimli, že záměrně neprozrazuju interprety nebo kapely, protože to bych vám to ulehčil. V podstatě máte dva úkoly, rozpoznat ty interprety a potom hledat ty souvislosti. To je v podstatě podmínka, abyste se k správnému výsledku nebo odpovědi dostali, ale vždycky to neplatí tedy takhle, jo. V každém případě tady u té trojice to platí. No ale už někdo volá, tak já se zeptám, kdo je tam. Halo?
1: Ahoj, tady je Pavel.
0: Nazdar, Pavle. Dneska volají samý Pavlové, nebo už se volal několikrát?
1: Já jsem ještě nevolal.
0: No vidíš, tady je...
1: Já jsem se nedovolal.
0: No tak. Vidíš to, nejvíc příjmení je Novák, tyjo, v Čechách, a nejvíc jmén je Pavel, podle toho dnešního vzorku. Tak, Pavle, povídej.
1: Ozzy Otting.
0: Ano, Ozzy a Otis Redding. Otis Redding, ano. No a jaká je souvislost?
1: No očko.
0: Jo, očko. Jo, to ne. No tak mohla by být, ale takhle jednoduchý to ne, to není. Ale dobrý postřeh, jo, uznávám. No. Ale není to správná odpověď, protože ten třetí interpret, který ho nebudu prozrazovat, s očkem nemá vůbec nic společného. Jo, tak díky, zatím. Čau, Pavle.
1: Jo, čau,
0: ahoj. Tak, tady to byl dobrý pokus, určitě. Ale právě ten třetí interpret Pavlovu

0: odpověď nebo teorii vyvrací. A teď už další, Býťák nebo Býťačka, halo?
1: Halo, halo, čau, čau.
0: Nazdar.
1: Dané, Vlastík z Otrokovic.
0: Vlastík z Otrokovic, to je krásný. Vlastík z Otrokovic. To... Dobrý, tak povídej.
1: Je úžasné, kolik lidí by chtělo tu samolepku. Já teda samozřejmě taky.
0: Jasně.
1: Já samozřejmě taky.
0: Ano.
1: A já typuju, první byl Ozzy samozřejmě.
0: Ano.
1: Tam byl Randy Rhoads.
0: Ano.
1: Zemřel v 26.
0: Ano.
1: A Otis taky v 26.
0: Ano. No.
1: Takže předpokládám, že spojitosti jsou
0: no.
1: 20 let životnost.
0: No, no. To je pravda. Hele, já ti to uznávám. Samolepka je tvoje, jo? Vlastíku z Otrokovic, jo? Ale dokázal bych ještě specifikovat, jak se ty tragédie přehodily?
1: Tak byly to letecké katastrofy.
0: Ano, letecké katastrofy. Randy Rhoads, kytarista Ozzy Osbourna, který hrál ve skladbě Crazy Train, zemřel na takovém výletním letadle, by se dalo říct, že jo. Otis Redding, taky letecká katastrofa a doloží to ještě Stevie Ray Vaughan, nebo Vaughan tedy respektive, s skladbou Texas Flood. Takhle, raduju se z toho, že jsi to krásně takhle odhalil, ale ze slzou v oku a to beze vší ironie, vzpomínáme na tyhle ty vynikající muzikanty a zdravíme je do rokového nebe. Tak jo.
1: Pravdou je, že by určitě ještě něco dokázali.
0: No to
1: a že by toho nebylo málo.
0: To si piš. A že je takových dost. Hendrix, Janis Joplin, John Lennon, Ježišmarja, tady člověk si uvědomuje, kolik těchto těch skvělých muzikantů v podstatě v mladém věku odešli z tohohle světa. No tak život se prostě s životem lidí, jak těch slavných, tak těch, řekněme, obyčejných, prostě nesere, takhle to musím říct. Vlastíku, zůstaň mi na telefonu, ať si tě zapíšu, jo?
1: Super.
0: Dobrý, díky. No a my jdeme na k zmíněné písni Texas Flood, Stevie Ray Vaughan.

0: taky. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu Beat.
1: No a další trojčlenka před námi, co k tomu říct víc, není třeba, si myslím, viďte. Snad připomenou číslo sem do studia 210 32 33 34. Šop!

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: To byla velice, velice milá skladba. To byla kapela The Pretty Reckless, předtím Red Hot Chili Peppers. No a já už budu brát telefony, protože zase řinčíte tím telefonem jedna radost, abych tak řekl. Tak, kdo je tam? Halo?
1: Ahoj, Dané, tady Honza.
0: Nazdar, Honziku. Tak, jaká je souvislost?
1: Já si myslím, že to bude dětský sbor v té písničce.
0: Je to dětský sbor, chytrá hlavička, bystré uši, abych tak řekl, jo? Tak skutečně to tak bylo v písni Red Hot Chili Peppers, Aeroplane. Jsme slyšeli dětský sbor stejně tak, a to dost výrazně musím říct, v písni kapely The Pretty Reckless, Heaven Knows. No a Floydi se skladbou Another Brick in the Wall, tak tam o tom nemusíme vůbec diskutovat, to je jasný. Dobře, zůstaňme, prosím tě. No, chtěl jsi něco říct?
1: Že mě ta písnička napadla, že možná bude jako třetí, no.
0: Že jo, veď? Mě by taky tak napadla, čověče, taky mě napadlo, no, vidíš to. No. I když bychom mohli najít řadu písní, kde je dětský sbor, jako v rockový muzice teda, jo. Ale o to, to teď nebudu fakt dumat, na to nemám ani čas moc dumat, jo. No, jasný. Dobře. Zůstaň mi, prosím tě, na telefonu. Já si tě zapíšu, dobrý, zatím čau, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a já pustím jako důkaz tedy ty Floydy, a jelikož se nám další trojčlenka do týdle hoďky nevejde, tak já bych na píseň kapely Pink Floyd Another Brick in the Wall navázal ještě jednou jejich písní. Já je miluju, ty Floydy, že jo, tak já něco vyberu, co se vám bude líbit taky rozhodně. Ano? Tak pokračujeme dál.

0: Radio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
1: Triko černé.
2: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
4: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
4: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
5: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
6: Hnízdo slyší, jaký je stav?
5: Nám je v hledáčku.
6: Tak to zmáčkni.
5: A mám je.
6: Orle, co tam sakra?
7: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí. Tentokrát si do svého hnízda pozval Michala Schönbauera, kytaristu a zpěváka kapely České srdce. Pozve nás na Křestnového alba a vezme sebou do studia i kytaru. Hledáček Jirky Rogla, úterý od 19 hodin. Na Rádio Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Na brněnském výstavišti vznikne veřejné akvárium čítající stovky druhů živočichů. Projekt s pracovním názvem Green Planet National Aquarium umožnila dohoda mezi společností EVS Holding Group a městskou společností Veletrhy Brno. Pavilon C zaplní zhruba 100 akvárií a vodních nádrží se zhruba 400 tisíci živočichů. V čem spočívá unikátnost projektu, nám prozradí generální ředitel a zakladatel EVS Holding Group William Duriš.
9: Ta unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
8: Zahájení stavebních prací společnost předpokládá v roce 2027. Návštěvníkům by se akvária mohla otevřít v druhé půlce roku 2028. Projekt vyjde na asi 700 milionů korun. Archeologové odkryli na skoro 7 kilometrů dlouhé trase budoucího úseku dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem rozsáhlá sídliště prvních zemědělců, pohřebiště ze starší i mladší doby bronzové i zatím neznámou lokalitu. Záchranný archeologický výzkum přinesl nové poznatky o vývoji osídlení této části střední Moravy od mladší doby kamenné až po středověk. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku. Na rádiu Beat.
10: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou. Na rádiu Beat.
11: No a víkend s trojčlenkou na rádiu Beat pokračuje, ale než uvedu další trojčlenku, tedy trojici kapel, tak mě dovolte pogratulovat našim holkám tenisovým, protože to je tým jako víno. Nakonec, když si vzpomenu na ty týmy, dívčí týmy tenisu, nebo ženský týmy, takhle to řeknu lépe, tehdy, když hráli ještě ve Fed Cupu a třikrát za sebou, myslím, vyhráli, zas tak tolik to nesleduju, ale vždycky jsem se díval, jako na ty statistiky nesleduju. Tak to byl vždycky velice silný tým za kapitána Pály. Teď je Vara Strýcová, kapitánka ženského týmu Fed Cupu. Teď se to jmenuje pohár Billie Jean Kingové, že jo? Billie Jean King Cup, abych to řekl takhle v tom originále. Tak po mnoha letech se konečně holky dostaly do finále a vyhrály nad Ukrajinkami. Takže opravdu Nosková, Muchová a další holky v týmu velká, obrovská gratulace. Já jsem bohužel ten druhý zápas nemohl sledovat, jelikož to bylo v čase, když jsem jel do rádia, a tady v rádiu to taky nešlo, protože tady mám s váma fofr, tak jsem se to teď dověděl, až jsem šáhnul po telefonu, že to holky vyhrály. Takže ještě jednou velká gratulace. Všichni máme obrovskou radost. Holky mají jednak tenisový v rukách, ale i v hlavách a hlavně srdce. A to na tom bylo velmi, velmi znát. Další trojčlenka, přátelé. Nebudu prozrazovat, počkejte, jestli jsem dobře, ano jsem. Už to tady bylo, tohle téma. To je jenom taková malinká nápověda. Už to bylo, jo, ta souvislost. Včera jsem to, myslím, realizoval, nebo vy jste realizovali a rozpoznali. Tak doufám a pevně věřím, že to rozpoznáte i teď. První

0: Tak co, přišli jste na to nebo nepřišli, vyzkoušíme. Kdo je tam, halo? Halo, slyšíme se? Neslyšíme, protože jsem tady nezmáčkl čudlik. Teď se uslyšíme, že jo?
1: Ahoj, tady Pavel.
0: Nazdar, Pavle, tak jaká je souvislost po dvou písničkách?
1: Já si myslím, že v tomhle případě se jedná o anglické skupiny.
0: S tím jsem se včera setkal taky, no ono povětšinou jsou to kapely anglický v té trojčlence, jo, nebo tak, ale jo, dalo by se to uznat, ale ta odpověď je jiná, trošku je to sofistikovanější, jo, protože řeknu ti to takhle, ta třetí kapela by tě vyvedla z omylu, jo, já nebudu prozrazovat, která to je, i když můžu, AC/DC, jo? A tím pádem máš tu trojčlenku rozbouranou, protože AC/DC je australská kapela, jo?
1: Jasně.
0: Dobrý, tak jo, ale děkuju za telefon, měj se hezky.
1: Ty taky.
0: Čau, čau, ahoj.
1: Čau.
0: Tak zkusíme někoho dalšího, jestli to někdo nerozlouskl. Halo, kdo je tam?
2: To je Borek, ahoj.
0: Nazdar, Borku. Tak povídej.
2: Dane, myslím si, včera, jak jsi říkal, první písničky u Beatles, ale tak možná, že je to zase tady tato varianta první písničky z Alp.
0: No, a není to možná, ale určitě. Takže, Borku,
2: tak.
0: Já ti blahopřeju, no jasně. Já ti to teď samozřejmě potvrdím. Slyšeli jsme Stony, tedy kapelu Rolling Stones.
2: Jasně.
0: Flip the Switch, první skladba na albu Bridges to Babylon, Jester Lutal, Aqualung, Aqualung, to je jasný, že jo? A za chvilinku se ještě pustíme jako důkaz kapelu AC/DC, Hell's Bells z alba Back in Black. Tak,
2: dobře,
0: a jsme
2: dobře,
0: na tom.
2: Děkuju.
0: Borku, vydrž mi na telefonu, ať si tě zapíšu. Zatím čau.
2: Ahoj,
0: no
2: ahoj.
0: A jak jsem řekl, AC/DC, Hell's Bells. Ahoj.

0: s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu Beat.
1: Tak, pokračujeme dále a máme před sebou další trojčlenku. Nebudu teď prozrazovat interprety, tam by mohlo lecos napovědět, ale vy je rozhodně určitě poznáte a podle toho se můžete řídit. Už tohle vlastně v podstatě byla malá nápověda.

0: No a opět jsem do studia, volají tak zvaný, nebo jak bych je nazval, průkopníci, který hned po první písni hledají souvislost. Tak schválně, kdo je tam? Haló? Haló, kdo je no. tam?
1: Ahoj, tady Šaman z Libiša.
0: Nazdar, Šamane, tak povídej.
1: Já si myslím, že by to mohli být zpěváci, kteří zpívali v Black Sabbath.
0: No, tak to není, protože další písně by tě vyvedly somelu, jak se říká, jo? Takže, no. bohužel, tak jo, zkus to příště. Ale. Zatím, čau.
1: Díky, čau.
0: Ahoj, tak zkusí to ještě někdo na ten první pokus, zkusí. Tak kdo je tam, haló?
2: Čau.
0: Nazar, tak povídej.
2: Tak kdo je tam, haló? Perry Mason.
0: No, povídej.
2: A Aerosmith Joe Perry, tam hraje na kytaru.
0: V písni předchozí, jo?
2: Ne. Perry Mason. No, Perry.
0: No, v předchozí písni, no, Perry Mason, ano.
2: No a další písnička bude od skupiny Aerosmith Joe Perry. A
0: jak se na to přišel, že bude další písnička od Aerosmith?
2: No tak jsem to vymyslel tak, ne?
0: Tak jsi to vymyslel, no ale vymyslel jsi to blbě, hochu. Takže, no,
2: tak bohužel. Ty to kolikrát taky vymyslíš blbě a
0: no,
2: já se s tebou nehádám.
0: No teď já se s tebou taky vůbec nehádám, já jenom konstatuju, že seš na omilu, no takhle ti to říkám, zkrátka.
2: No, dobře. Dobrý. Dobře,
0: čau. Tak, do třetice všeho dobrého, jestli na ten první pokus to někdo ještě zkusí, já myslím, že ne, jdeme dál.
3: Klasický rock.

0: Jo, tak přátelé, tohle byla, my taky děkujeme, Tino. To byla opravdu kurňa baba. Tina Turner, slyšeli jsme jí, to je prostě show jako blázen. Roková babička, jak se jí taky říkalo, ačkoliv vypadala vždycky skvěle. Ty její krásné nohy, ona ve poměrně vysokém věku, když vystupovala ještě v té minisukni nebo minišatech, furt byla sexy, prostě neskutečná dáma. Tak nás pozdravila úžasnou písničkou, která se jmenuje Ask Me How I Feel. No a teď už budu zvedat zase opět telefon. Haló, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Jarda.
0: Nazdar, Jardo. Tak Jarouše, jak to je?
1: Hele, prosím, mě napadlo, jestli Ozzy Osbourne, že to začíná na O, a Tina Turner, že začíná na T. Tak nevím, co pustíš jako třetího. Jako no, jméno a příjmení obou interpretů.
0: Teď se sám sebe i mě bys dostal do pasti. Jako seš blízko, ale chybí ještě taková druhá část, jak bych tak řekl. Polovička, která dělá celek, chybí. Jo? Zkus se zamyslet ještě, jo, když to řek takhle. Co říkáš, no? Tak, jako.
1: No, ty wow, nevím, začínající na O, O, T, takhle dalšího mě nenapadá.
0: A to nás nikam nezavede, bohužel, Jarušku.
1: No tak nevadí, tak já zkusím tak, další.
0: Jasně, dobrý, tak jo, zatím, tak čau, čau, ahoj. Tak, zkusí to ještě někdo další, pozor, zvedám telefon, halo, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Hanka.
0: Nazdar, Haničko, tak povídej.
2: No já typuju, že jsou to zpěváci, kteří už nás opustili a hrajou někde nahoře už.
0: Ano, to je pravda, to je pravda, ale já chci jinou odpověď ještě. No, já nemůžu vůbec, my tady nemůžeme ani naznačovat. Teda pozor, můžeme naznačovat, ale jenom v určitých případech, kdy to může pomoct ve složitější situaci, ale tady, kdybych naznačil, tak je to jasný. Takže tady to, si to musíte vybojovat sami, Hani, jo? Jasný, tak zkusíme dobře, ještě dobře. Někoho dalšího. Díky, zatím, čau, čau, ahoj. Tak přátelé, pojďme ještě k dalšímu, kdo volá, protože voláte furt, co bych tady mohl mít ústřednu. Kdo je tam? Halo? Halo? Slyšíme se? Příteli nebo přítelkyně? Ne, přítel nebo přítelkyně to zaklapli. Tak zkusíme dalšího. Halo?
3: Honza.
0: Názor, Honzo.
3: Myslím, že to bude Honza Nedvěd.
0: Honza Nedvěd to bude. Výborně. Tak příště, jo, dostaneš samolepku. Zatím.
3: Ano,
0: čau, čau, ahoj. Tak další. Zkusíme. Další, kdo volá? Kdo je tam? Haló?
4: Ahoj, tady Radek.
0: Nazdar, Radku, povídej.
4: No já si myslím, že to jsou, že mají stejný jméno a příjmení, nebo jako počáteční písmena.
0: Chceš Ozzy říct?
4: Ozzy Osbourne a Turner.
0: Chceš říct?
4: O-O-T-T.
0: Ano, chceš říct monogram tedy.
4: Monogram, ano.
0: No vidíš, tak se strefil. Ano, Ozzy Osbourne, Tina Turner a jako důkaz bude Gary Glitter. Tak. A máme to v kapse. Já ti blahopřeju, zůstaň mi na telefonu, ano?
4: Ano, díky.
0: Výborně, já taky děkuju, měj se, čau zatím a já už spouštím toho Garyho.

0: chyb. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: No a jsme u další trojčlenky. Nemusím snad nic vysvětlovat. 210, 32, 33, 34. Číslo sem do studia a já už začínám.

0: Tak opět to, přátelé, zkoušíte na první pokus, tak beru telefon. Dobře, tak.
1: Ahoj, Lukáš.
0: Nazdar, já jsem nechal dohrát skladbu, že jo, tam, aby to...
1: Tak mám čekat, jo?
0: Ne, už nečekej, už skončila, dobrý. Tak pojď, pojď. Hele, jsi tam nějaký, já jsem tam v odezvě, prosím tě, jdi od rádia, vypni rádio, dej si to na ucho, jo, ať tam nemáme ozvěnu. Děkuji za pochopení.
2: No,
0: jo, seš tam, prosím tě, nebo ne?
1: Jo, jsem tady.
0: Hele, zní tam furt nějaká odezva z rádia, nebo z čeho? Máš zapnutý rádio?
1: Jo, už jsem dal.
0: No, výborně, jak ho vypni, prosím. Děkuju. Tak, povídej.
1: Hele, nebudou to Queeni?
0: No, Queeni to jsou, no.
1: No.
0: A to je celý.
1: No, já myslel, jako, že to bude kapela Queen, jako.
0: No, bude kapela Queen, ale v tom to není. Já potřebuju jinou odpověď, jo? Tam to není. No. Bohužel.
1: No, jo? Tak to ještě nepoznám. Tak
0: jasně, dobře, jasně, to musíš počkat na další písničku.
1: Já jsem to pálil.
0: Jo, v pohodě, riskovat se vyplatí někdy, no. Dobrý, no. Hele, měj se zatím. Hele, čau,
1: zatím,
0: ahoj.
1: Čau.
0: Čau. Tak, ještě někdo to zkusí na první pokus, nebo ne? Ještě to někdo zkusí, zkoušíte to všichni. Teda vy jste při chuti, to je neuskutečný. Tak, kdo je tam, halo?
3: Ale já nevím, už má rábesa. Já si myslím, že to bude teďka Capri z Londýna, z hlavního města.
0: Ne, tam není správná odpověď, bohužel. Tak
3: dobře,
0: zatím...
3: Dobře, nedá se nic dělat. Nedá,
0: dá se nás tím, měj se taky hezky. No, tak já budu pokračovat.
4: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tak uznejte, že tohle byl rock'n'roll od podlahy Cosmos Rockin'. Tak a hledáme souvislosti, zvedám další telefon. Halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Lucka.
0: Nazdar, Lucko, tak.
1: Ahoj.
0: Povídej.
1: Tak my jedeme s manželem teďko v autě a manžel si myslí, že jsou to Queeni a zpívá někdo jiný než, zpívají členové kapely, někdo jiný než Freddy.
0: Můžu ti, Lucko, pogratulovat, že ses dobře vdala.
1: Jo? Dobře.
0: Manžel to tam, jak se jmenuje manžel?
1: Manžel je Pavel.
0: Pavel, tam sedí vedle tebe, jo, někde?
1: Ano, sedí, no.
0: Takže ho pozdravuju a že je chytrá hlava.
1: Jo? Dobře, já mu to vyřídím.
0: Tak si ho váš, je na tebe hodnej normálně, jako jo? Jako...
1: Je na mě hodnej.
0: Jo, zaplať pámbu, no.
1: A vy jste, takový, nevzala.
0: Vy jste mladí manželé, že jo, podle hlasu tvýho. Teda.
1: No, mladí manželé, no manželé, jsme spolu 20 let, tak...
0: 20 let jsme spolu a furt vás to baví?
1: A furt nás to baví, no.
0: To je dobrý, člověče, tak to vám přeju samozřejmě. V každém případě Pavlovi poblahopřeji, proč nevolá on sám? Jo, protože řídí, že jo?
1: Řídí, ten, řídí, ano. Jo, my ten... máme jen svíčko, tak já tě mám normálně na
0: Jo, jasně, to je bezvadný, jak ta... žena, že jo, partnerka, životní manželka, jak je taky občas k něčemu dopráše. Ne, nic no, proti, ne, prosím tě, já jsem tě nechtěl vůbec urazit, ne. To mě tak blbě napadlo, no tak víš, mě napadají různý blbý ptákoviny, no tak to je jasný. V každém případě je to tak, ano. A já to zrekapituluju. Songy Queenu, kde tedy, jak jsi řekla, nespívá Freddy. První skladba I'm in love with my car, to zpíval Roger Taylor, tedy bubení kapely. Paul Rogers zpíval Cosmos Rockin', tady ten skvělej rock'n'roll. No a ještě bude zpívat Brian May, kytarista kapely Queen, písni, no jasně, Love of my life. Tak, no, a máme to v kapse, ale ty, prosím tě, holubičko, mi neutíkej z telefonu, zůstaň u něj, ať si tě zapíšu, jo? Tak zatím vydrž, no a já vám pouštím tedy Queeny s Brianem Mayem. A ještě možná to doplním, protože nám zbývá trošku času, úžasnou verzí skladby Somebody to Love, živá nahrávka, Queenu s Georgem Michaelem a budeme to mít takřka takový kompletní. Ano? Tak.

0: Beat. Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
2: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
3: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
4: 11.
3: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A teď počítej znovu.
2: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo 11. A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11:11. Zítra v 11 večer na Rádiu Beat.
5: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Mytí rukou studenou vodou je stejně účinné jako teplou, pokud použijeme mýdlo. Důležitější než teplota je mít si ruce 20 až 30 sekund a důkladně očistit ty prostory mezi prsty, palce a konečky prstů. Příliš teplá voda navíc může pokožku dráždit. Lezecké rodiny si vybírají skály, které se nijak nedrolí, nepraskají, kde je dobré jištění, ale pod skalami je také rovina, aby děti někam nespadly. V typech nalezení ve středních Čechách jsme minulý týden probrali Český kras, tedy oblast Kačáku, Lom Alcazar, Kobylu či Solvajovy lomy. Dále pokračuje Kuba Turek z Horydoly.cz.
7: Mimo Český kras potom můžeme vzít pár oblastí, které jsou na takzvaném jako pevnějším kameni, neboli na nějakých žulách, tufech, rulách, podle toho, co kde máme ve středních Čechách. Je to například skalka u Přívozu, což je v Řeži, Řeše na levé straně Vltavy, a na pravé straně Vltavy je potom menší kámen, vysoký asi 10-15 metrů, dobře zajištěný, dá se tam dobře lézt s dětmi a dá se tam přijít pěšky. Jeden z dalších velkých lomů, ale dobře dostupných, je v Přílepech. Tam se leze po poměrně pevném kameni, který ovšem připomíná pískovec, a zase děti tam mají pré. Něco úplně jiného je v Zákolanech mezi Kladnem a Vltavou. To je sice vysoká, dlouhá, ale jednoduchá položená skalní plotna. Výhoda je v tom, že v podstatě můžeme jistit ze dveří auta, kterým tam přijedeme, protože parkoviště je přímo pod skalama. Něco podobného je lom Lojzovka u Středokluk, to je výpadovka z Prahy směrem na Slaníň nebo zase na Kladno. Tam je velká výhoda v tom, že přijdeme přes pole po turistické cestě a jsme v lomu. A zbrusenová oblast je v Davli, těsně vedle městečka. Část skály tam dělaná zase v podstatě jako dětské lezecké hřiště. Pokud jsou rodiče, kteří mají rádi spíše takové to klasické horolezení na ty, ale přesto je potřeba, aby dole bylo dostatek místa pro děti, tak se leze na Četových skalách u Černolic, a něco podobného je Zbořený kostelec u Sázavy.
6: Státní fond audiovize vůbec poprvé podpoří české videohry. Na jejich vývoj a výrobu vyčlení 30 milionů korun. Výzvy chce vyhlásit na jaře příštího roku. Peníze mají směřovat hlavně začínajícím studiím. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
8: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na Rádiu Beat.
9: Ano, a víkend s trojčlenkou na Rádiu Beat pokračuje. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout a další trojčlenka je připravena. Tak zkoumejte, poslouchejte, dumejte.

0: Tak já myslím, že tady je to poměrně snadný, co říkáte. Tak celou dobu zvonil telefon, jako i teď, tedy musím říct, a zvedám prvního volajícího. Halo, kdo je tam?
1: Čau, Milan.
0: Nazdar, Milane, tak povídej.
1: Řekl bych typ hlasu kontralt. Zpěvaček.
0: Tak, že jsi to takhle specifikoval, jo? Kontra alt, jo? To máš asi pravdu, ale řekl jsi tam jedno slovo, který je klíčový, tak ho ještě jednou zopakuj, jestli si to...
1: Typ hlasu.
0: No, typ nejde o typ hlasu, ale jde o co?
1: Takže to zpívají ženský.
0: Takže to zpívají ženský. Ježišmarja, když někde balíš ženskou, tak zkoumáš, jestli je mezzosoprán, soprán, alt, či kontraalt. Nezkoumáš.
1: Tak úplně ne.
0: No jasně, zkoumáš, jestli je to ženská. Teda zkoumáš, jestli se ti líbí, že jo, nebo něco takového, jo. Nechci.
1: Stejně jako ty, jasně.
0: Přesně tak. Takže tady nebudeme to do toho šťourat. Ježíš, to jsem zase řekl blbě. Nebudem to takhle zkoumat, ale ano, jsou to dámy. Před chvílí Etta James, předtím Shock and Blue a ještě to dotvrdíme. Janis Joplin, písní Half Moon. Výborně, tak samolepka je tvoje. Ještě jsi to specifikoval typem hlasu. Ty se zabýváš muzikou, nebo ne?
1: Trošičku zpívám.
0: Co to znamená trošičku? Že zpíváš?
1: Ano.
0: A který druh muziky?
1: Tak jsme na beatu, tak rock.
0: Jo.
1: Jasný, že rock, ano.
0: Takže s nějakou kapelou zpíváš?
1: Už ne, ale amatérsky, ano.
0: No to je jedno, jestli amatérsky nebo profesionálně. Ale zpíval jsi s rockovou kapelou, jo?
1: Ano.
0: A pochopil jsem, že už ne?
1: Už ne.
0: Protože se kapela rozpadla, nebo proč?
1: Ano, kapela se rozpadla.
0: Z tebe to taky leze jak z chlupatý deky. No a chystáš se nějakou novou kapelu založit, nebo zpívat nějaký, která už založena jest?
1: Ne, už jsem hlasivky pověsil na hřebík.
0: A proč?
1: Není ostatní tým, takže...
0: No, tak to musíš schánět. Kolik je ti?
1: 40.
0: Ty vole, 40. Seš cucák. Seš plný síle. Tak scháním kapelu, ne, hraju Big Beat. Co mám říkat já, chudák? Před důchodem, jo?
1: Ale.
0: A taky se snažím, no. A ty 40-letej, tyjo, starý jak moje dcera, prosím tě, to je hrozný. Hej, ty mladí jsou líní, tady to slyšíte všichni, jo, na beatu. Jo, slyšíte, jo, tady.
1: Pokročilé mladosti.
0: Pokročilá mladost, jasně. Hele, tak se snaž, to je škoda. A baví tě to zpívat?
1: To víš, že baví.
0: No tak vidíš.
1: Hlavně
0: tak,
1: v autě.
0: No hlavně v autě, no, tak tam si cvič hlas, že jo. Ty seš, co, ty seš tenor, nebo seš bas.
1: Takový spíš bariton.
0: Nebo bariton spíš, jasně. No tak vidíš, abys mohl takový kohenovský pecky zpívat třeba. Jo, to no jasně, no, tak to bychom u piva tak jako možná mohli rozebírat, ale teď už nemáme moc času. Já tě poprosím, zůstaň mi na telefonu, ať si tě zapíšu, jo?
1: Díky.
0: Zatím, čau, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a jak jsem slíbil, Janis Joplin to dotvrdí, že jsme měli trojčlenku

0: myšlenkou, aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu B.
1: No a pokračujeme v krasojízdě, přátelé, další trojčlenka před námi. Tady je třeba trošku pouvažovat, ale myslím si, že to zas tak těžký není. Jelikož posluchači Rádia B, jak už jsem se tisíckrát, troufám si říct tisíckrát, přesvědčil, jsou chytrý hlavičky, takže jste chytrý hlavičky a vždycky na všechno přijdete, ačkoliv člověk z toho má někdy takový jako marný pocit, protože se s kolegy, třeba s Jirkou Roglem, když máme takovýhle nějaký kvíz nebo takovýhle téma, tak se snažíme vás nějak jako nachytat a ono to nejde. To je hrozný, to je frustrace, ale pro nás je to, přátelé, abych řekl pravdu, pro nás je to zároveň frustrace, ale i radost, než na to přijdete, jo. To zase ne, že bychom vám nepřáli, to máme radost, když se to podaří, jo. Když se podaří, co se daří, ježišmarja, co to mám v hlavě, proboha.

0: Po dvou písních trojčlenky opět zvedám telefon. Haló, kdo je tam? Slyšíme se? Slyšíme.
1: To? No, ahoj, Dané, tady je Jara z Pardubic.
0: Jara z Pardubic, jo, říkáš?
1: Ano, čau.
0: Dobře, tak Jardo, čau. Tak, povídej.
1: Ale já si myslím, že to jsou songy, které zazněly ve sci-fi filmech, že první byl Flash Gordon,
0: ano.
1: A teďka jsou Aerosmith a to myslím, že Armageddon, takže do třetí se tam budeš pouštět asi zase něco z nějakého sci-fi.
0: Hele, máš pravdu, ano, ty dva filmy jsou skutečně v žánru sci-fi, jak Flash Gordon, tak Armageddon, ale pustím ještě Beatles a píseň Help ze stejnomenného filmu, který zas tak sci-fi není, ale jo, prosím tě, já ti
1: takže
0: to...
1: Takže filmový fláky.
0: No, filmový fláky, rozhodně ti to uznávám. Ne všechno je sci-fi, ale je to naprosto v pořádku. Šikovnej chlapec si, takže díky. Je to jasný. Znovu to tedy zopakujeme spolu. Nejdřív Queenie Flash Gordon, že ano? Pak písnička z filmu Armageddon, tedy Aerosmith, I don't want to miss a thing, no a Beatles Help, to je jasný. Viděl jsi všechny filmy, tady ty?
1: Přiznám se, že jsem viděl první dva a Help, myslím, že viděl jsem, myslím, Hard Day's Night, ale...
0: Jo, to byl takový černobílej, že jo?
1: Jo.
0: Takový jakoby dokument. Help je, myslím, že barevnej už a já jsem ho viděl, prosím tě, ale to jsem byl ještě krásný, mladý a hebkej. A navíc jsem měl možná i paměť, jo, takže já už si vůbec nepamatuju ten film, jenom takový útržky, zase jsem neviděl, na rozdíl od tebe Flash Gordon, ale Armageddon viděl každý, že jo, to je jasný. To asi půjde. To jenom jsem si chtěl nějakou sondu, víš. Dobře, fajn, tak Beatles to tedy doklepnou, tady tu trojčlenku, a ty mi prosím tě zůstaň na drátě, jo?
1: Jasně, díky.
0: Zatím, čau, ahoj.
1: Čau.
0: Beatles Help.

0: spěchejte. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu B.
1: Další trojčlenka před námi, jenom nevím, proč někdo volá zrovna teď, když ještě neví, o co jde, ale to tady je celkem běžný. Připomínám, číslo jsem do studia 210-32-33-34. No a první píseň už za okamžik zazní.

Rádio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Dvě písně odezněly, jak bývá mým zvykem, po dvou písních, ale i po jedný. Zvedám telefon, no a dopátráme se souvislosti, nebo ne. Haló, kdo je tam? Haló, slyšíme se?
1: Ahoj, tady Pepo.
0: Nazdar Pepo, tak povídej.
1: Já si myslím, že jako první byl Kev.
0: No, a dál?
1: Že jsou to moravský kapely.
0: Ano, moravský kapely, přesně
1: opravdu,
0: tak.
1: Opravdu.
0: Máš pravdu, opravdu.
1: A druhá kapela taky vím, ale věci nemůžu vzpomenout.
0: Ta druhá kapela byla kapela Progres 2, paní O.
1: No, Progres 2, Progres.
0: Ano, a Synkopy 61, to bude ta třetí. Jsou to skutku moravský kapely, dokonce konkrétně z Brna. Takže díky, zůstaň mi na telefonu, děkuju, ať si tě zapíšu, jo? Tak, ano. No a dotvrdíme to teda těma synkopama, viď?

0: odpovídají jednomu pojítku. Jedno pojítko rovná se X. X vám přinese odměnu. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu B.
1: No a děcka, tady ta trojčlenka je úplně jednoduchá. To je jasný. Možná i první písnička to odhalí, ale uvidíme. Necháme se překvapit, jdeme na to.

0: Tak je to tady zase, hned po první písni, už tady drnčí telefon, ptám se, kdo je tam. Haló, zaskočilo. Kdo je tam, haló, slyšíme se?
1: Haló, šaman z Libišan, čau.
0: Nazdar, čau šamane, tak povídej.
1: Hele, že by to byly tři písničky od Kabátu.
0: Ne, není to tak, šamane, bohužel, zase si to netrefil. Nějak
1: mám,
0: se ti nedaří.
1: Mám smolíka, no.
0: Jo, jasně, měj se, čau, čau, ahoj.
1: Hele, díky, čau.
0: Ahoj, taky díky, no a další to zkusí nebo neskusí, koukám na ten telefon, neskusí, jdeme dál.

0: Uznejte, nádherná verze světoznámého hitu Erika Claptona Leila. Tuhle tu verzi jsem vybral proto, protože se mi nejvíc líbí. Tak, já si to můžu dovolit, čo? No, teď už telefon volá kdo? Halo, slyšíme se?
1: Jo, zdravím.
0: Nazdar, dej si prosím tě telefon na ucho, jo, tady ty, protože ti vůbec nerozumím. Tak povídej, dej si to na ucho.
1: Já si myslím, že to je proto, že tam jsou ty holky na L.
0: Holky na co?
1: Na L.
0: Na L, jo?
1: No.
0: Aha, to je zajímavý, počkej. Já se tady takhle vrátím, to mě ani nenapadlo. Ale jo, máš pravdu, stará Lou a Leila, tak ty jsi to specifikoval úplně do detailu, musím říct. Mně úplně stačilo, že jsou to holky v názvu písní. Jo? Kdybych byl teda svině, jo, tak bych ti řekl, no, nemáš úplně pravdu, protože první skladba, ano, stará Lou od Kabátů, druhá skladba od Claptona Leila, ale třetí skladba od Olympiku je Agáta, jo? Ale ta svině fakt nebudu, jsou to holky v názvu, takže já myslím, že si samolepku určitě zasloužíš i za tu specifikaci de facto, jo? I když v té trojčlence, jako by ti nevyšla, ale jinak to vyšlo na 100%. Fajn, zůstaň mi prosím tě na telefonu, ať si tě zapíšu zase. Měj se, čau, čau.
1: Díky,
0: ahoj, nezavěšuj. No a já to doplním tedy už zmíněnou skladbou Agáta, kdo jiný než Olympik.

0: Radio Beat. Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
1: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
2: Není to kohout?
3: Ale zvědavěj je jak červenka. Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Honza Musil. Divadelní a filmový herec, režisér a scénárista.
4: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Kolega Luboš Dvořák nás tentokrát úvodem pozve do podzemí.
7: Cíl výletu se na mapě nachází mezi městy Železný Brod, Semily a Vysoké nad Jizerou. Vchod do boskovské dolomitové jeskyně je 1 kilometr severně od stejnojmenné obce. Je to nejrozsáhlejší jeskyní systém v severovýchodních Čechách a jako jediný je tvořen vápnitým dolomitem. Jeskyně mají od roku 1999 status národní kulturní památky. Oproti jiným lokalitám ji neobjevili pravěcí lidé, ale až těžba vápence v nedalekém lomu v roce 1947. Doposud je znám přes kilometr chodeb. Přístupných veřejností je jen 350 metrů s pohybem po 300 stovkách schodů. V létě vás schladí stabilní teplota 7,5 stupně nad nulou. A protože jsou přístupné celoročně, tak v mrazivých dnech se zase můžete dole ohřát. Je tu velké parkoviště, ale dá se dorazit i vlakem a autobusem. A vzhledem k tomu, že je to podhůří Krkonoš, tak výlet na motorce po stoupajících serpentínách stojí za to.
6: Rakouská obec Zerfau se z 12 obyvateli vyřešila dopravní zácpy bezplatnou podzemní dráhou. Trasa nejkratšího metra je dlouhá 1280 metrů a má 4 zastávky. Spojuje parkoviště na východním okraji obce s dolní stanicí Lanovek na západním konci. Unikátní vznášející se vlak jezdí na vzduchovém polštáři tažený lanem. Podzemka přepraví ročně přibližně 1,5 milionu cestujících. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
8: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na Rádiu Beat.
9: Tak, je připravena další trojčlenka, jsme v poslední hodině tohoto víkendu, tedy víkendu trojčlenek, když to mám takto říci. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout a pokud chcete správný čas, přesný, kosmický, tak je 18 minut, teď jsem to pohnojil, 18 hodin, 6 minut a 16 vteřin. A teď už první pecka z trojčlenky.

0: Některý odvážlivci se i v této trojčlence pokoušejí to odhalit, to pojítko, hned po první písni, tak se optáme. Koho se optáme, halo?
1: No, nazdar, tady Kazan.
0: Nazdar, Kazane, tak se Kazana optáme, jakou našel souvislost po první písni.
1: Hele, já si myslím, že to bude mít souvislost s černou barvou.
0: Ne, nemá to souvislost s černou barvou, bohužel. Tak jo, tak někoho jiný. Zatím, vydrž. Měj se taky zdravím, čau, nazdar. Tak zkusíme ještě někoho jiného, dalšího odvážlivce, nebo budeme pokračovat. Ale jo, někdo volá. Halo, kdo je tam?
2: Čau, Dané, tady Kuba z Davle.
0: Nazdar, Kubo z Davle. Ty máš úžasný rokovej hlas teda. Ti docela závidím.
2: Já už jsem trošku to, víš, jak ovíjeli o to, trošku jsme si ty...
0: To znám, tyhle stavy.
2: ...zakouřili a tak, takže pojíce. Napadla mě taková blbá spojitost, kachna třeba odpustí a napadlo mě, že by to mohli zpívat malí steklí zpěváci, že další dáš třeba status quo nebo tak něco.
0: A že to mohli se malí steklí zpěváci?
2: No, nebo tak, je to napadlo, jo, víš, jak
0: a co mají malí vzteklí zpěváci společného ze status quo?
2: Teď tam zpívá taky ten malý, ne, takový ten steklej, ne, nebo to si to pletu s něčím zase.
0: Jo, no to nevím, člověče.
2: To se asi možná teď, s něčím pletu.
0: Teď jsem to trošku nepochopil, ale to je v pohodě.
2: No, tak já hlavně, asi taky ne.
0: Hlavně buď v klidu, dej se ještě skleničku, hlavně abys došel domů, to je důležitý.
2: Já sedím doma pod pergou, takže já
0: no,
2: jsem
0: to je,
2: v pohodě
0: ty vole, no, tak to máš na, tak to máš výhodu, to ti závidím teda. Dobře, jo, tak bohužel tady tu...
2: No,
0: tady jsme to nenašli.
2: Nenašli jsme to.
0: Jasně.
2: Musíme. Zatím, díky.
0: Zatím, čau, já taky díky, ahoj. To je krásný stav, že jo? Nakonec jsou ty svátky, tak proč ne? Tak ještě jeden telefon zkusím teda. Halo, kdo je tam? Halo.
3: No čau, tady Radek.
0: Nazdar, Radku, tak povídej.
3: No já bych čet a četu, a je to risk samozřejmě, no, že všechno bude zpívat Brian Jones.
0: Ne, je to.
3: Tak.
0: Ne.
3: Tak jo.
0: Tak to tak není. Tak zatím, čau, ahoj. Přátelé, už nebudu brát další telefon, protože tohle už je takový střílení naslepo. Pokračujeme dál. Klasický rock.

0: Tak co, přátelé, co spojuje Beatles s kapelou AC/DC, tak to nám zkusí prozradit další býťák. Halo, slyšíme se dobře?
1: Ahoj, Dane, já pořád přemýšlím, Rex Rádla, já pořád přemýšlím strašně sofistikovaný, jako tam v tom hledám klíče.
0: Ano.
1: A podle mě teďkon pouštíš kapely složený ze samých chlapů a žádný holky.
0: Tak, jo, to máš pravdu, to je pravda, ale není to ten klíč k správné odpovědi.
1: To nevadí, ale zkusil jsem to.
0: No, hele, víš co, já ti to řeknu takhle. To by byla docela jednoduchá tajenka, jo, nebo trojčlenka s tajenkou. Obvykle v těchto rockových kapelách po většině, já myslím, že z 80% si troufám říct, je složená jenom z chlapů. Jo,
1: tak jsou. To tak, ale já jsem dneska už jednou nevyhrál a prohrál jsem tady skoro hádku, že jsem odmítnul zavolat na instrumentálky, že by to poznala i buchta, můj pec.
0: Jo.
1: Že bylo to ono, byly to instrumentálky.
0: Ano, a s kým jsi se...
1: říkal, že to...
0: S kým jsi se...
1: Musím to vyzkoušet, no.
0: S kým jsi se pohádal?
1: No, tady s přítelkyní v autě, no, která no, chtěla, abych zavolal a... Já jsem odmítnul takhle jednoduchou věc telefonovat, no.
0: A nemáte...
1: A pak jsem si spravil chuť a vyhrál jsem samolepku s jídlem na obalech, na albech, tak jsem spokojený.
0: Jo, to je skvělý, no, takže dobrý, jako vztah je, vztah s přítelkyní je zachován.
1: To přežil, jo, zachován.
0: Záplať pámbu, ježišmarja, to by mě bylo líto takhle, aby rádio Beat rozbourávalo vztahy, to bych se v životě neodpustil. No tak maximálně bych zavolal té zhrzené, opuštěné dívce či ženě, ale to bych teda taky neudělal, protože od své partnerky bych dostal přes držku. Takže to je tak celý a tak bych to uzavřel. Dobře, tak zatím
1: tak
0: jsme
1: jo,
0: se netrefili.
1: Posloucháme.
0: Jasně, ahoj, měj se, čau, ahoj. Tak, kde jsme, v který fázi jsme, přátelé? Počkejte. Jo. My to musíme de facto teď vyřešit. Teď, jak jsme se zakecali s kolegou, tak jsme hráli... jo, teď jsem úplně mimo. Ano, hráli jsme Beatles. Ano, my to musíme vyřešit vlastně teďka. Jasně. Takže další telefon beru. Já jsem se úplně ztratil, to se omlouvám. Ale teď už jsem zase v pohodě. Tak, kdo je na druhé straně?
2: Tady Milan, čau.
0: Miloň?
2: Milan.
0: Milan. Milane, prosím tě, mluv nahlas a zřetelně, nebuď tak učučnutej, jo, protože já ti pak nerozumím. Tak povídej.
2: No tak jestli bude hrát kapela, která začíná na C, tak souvislost by byla AC/DC, Beatles a třeba Coldplay.
0: Ne, bohužel, tak to taky není. Tak, bohužel, omlouvám se, tak další, bude vlá, měj se hezky, čau, ahoj. Tak, zkusí to někdo další ještě, nebo pustím poslední pecku. Halo, kdo je tam? Halo, slyšíme se?
3: No, tady Jana.
0: Prosím tě, dej si to na ucho, ten telefon, protože mluvíš jak z roury.
3: Mám to na uchu.
0: Jo, tak výborně, povídej.
3: A nejsou to původní členové kapely?
0: Ne, bohužel, ne, to je úplně mimo, díky, zatím, čau, ahoj. Tak, pustíme si tedy třetí pecku z téhletý trojčlenky, ano?

0: myšlenkou, aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu Beat.
1: Tak tohle je poslední pokus, nebo poslední pokusy týhletý trojčlenky. Rozluštíme ji, nebo ji nerozluštíme? Tak uvidíme. Haló, kdo je tam?
2: Nebo ji nerozluštíme?
1: Prosím vás, kdo je tam na druhé straně?
3: No, tady je Roman ze Zlína.
1: No, tak prosím tě, se vypně rádio, prosím, jo?
3: Jo, pardon,
1: protože
3: ano,
1: tam slyším 8krát, jo, takže...
3: A už je to dobrý?
1: Jo, už je to dobrý, tak povídej.
3: No, já jsem hned podle těch tónů té druhé písničky od Beatles, kterou zpívá John Lennon, tak mě napadlo, jestli to nespívají zpěváci, kteří už bohužel nejsou mezi námi.
1: Ne, to je úplně bohužel, to není ono. Bohužel.
3: Tak,
1: jo, tak jo, díky, měj se.
3: Taky,
1: čau. Ahoj. Tak, kdo další, přátelé, to zkusí... Tak já zvedám telefon, haló, kdo je tam?
4: Ahoj, Martin.
1: Nazdar, Martine, povídej.
4: Ale myslím si, že jsou to kapely, které mají 4 členy.
1: No, to taky není správná odpověď, jde mi úplně o něco jiného. Tak, zkusíme dalšího, jo? Dobrý, čau. Zatím, čau, ahoj. Tak, další to zkusí, já vím, je to náročný. To jsem upozorňoval, přátelé, že tahle trojčlenka je poměrně těžká. Kdo je tam, haló?
5: Tak.
1: Kdo je tam?
5: Já bych chtěl zavolat na trojčlenku.
1: To jsi zavolal, tak mluv zřetelně na hlas a povídej.
5: Jestli náhodou to není tím, že mají všichni anglické kořeny?
1: No, tak to je pravda, ale to má většina kapel, který hraje Radio Beat.
5: A
1: to je jako...
5: že začali dělat revoluci v hudbě.
1: No to už jsou úvahy. Mě jde o konkrétní věc. Hele, díky, to není správná odpověď. Měj se, čau.
5: Jo, zatím měj se, ahoj.
1: Ahoj. Tak, další, kdo to zkusí, přátelé? Další to zkouší. Mě to baví, jak je to dobrodružný. Tak, kdo je tam, haló?
6: Ano, haló.
1: No halo, já tě slyším.
6: Dobře, tady je Ivo Opava.
1: Nazdar, Ivo z Opavy, tak povídej.
6: Tak já si myslím, že je to Střelba, pistole, Buffalo Bill, nízkopoložené kolci, Sex Pistols a Shooting jako střelba.
1: Ano, řekl jsi to metaforou, opravdu jsi to sofistikovaně rozjel do vlastní fantazie, která je půvabná. To opravdu uznávám, ale není to správná odpověď. Tak zatím.
6: Není.
1: Tak jo, zatím. Čau, ahoj.
6: Tak ahoj.
1: No je to srandané, co říkáte, tak já to za chvilinku asi prozradím, protože fakt je to těžký. Tak kdo je tam, haló?
7: No, tady Jirka zase.
1: Ahoj, Dane. Jsme tak povídej.
7: Už jsme se neslyšeli dlouho.
1: No, povídej.
7: Ale je to v obalech těch alb, z kterých to je.
1: Ano.
7: AC/DC, tam je, to je černý album, je tam jenom nápis AC/DC.
1: Ano.
7: Beatles je bílý album, je to tam vlastně jenom vlastně plasticky vyražený.
1: Ano.
7: Název kapely. A Sex Pistols jsou černobílý, taky jenom s názvem kapely.
1: Slyšíš to, jo? Slyšíš ten potlesk, jo?
7: Hele, Dane, já ti povím jednu věc. Já jsem na přesně na tuhletu kombinaci vyhrál i loni.
1: Jo? Ty jsi liška počítá, jasně, jak jsi to pamatuješ. Ano, já to zopakuju. Přesně je to tak. Hrali jsme si AC/DC.

0: You Shock Me All, Night Long, který je z alba Back in Black, který je černý. Hráli jsme si The Continuing Story of Bungalow Bill od Beatles z White Alba, tedy z bílého alba, nebo Dvoje Alba se taky říká, který je bílý. A Sex Pistols, Holidays in the Sun, z alba Nevermind, The Blocks. A jsou to alba, který mají samozřejmě svoji grafiku, ale není tam žádný obrázek, žádná kresba, žádná fotka. Ano, jsou to opravdu tyhle ty alba černý, bílý a černý. Jenom s nápisem. Přesně jsi to trefil. Já víš, že jsem věřil, teda víš, že jsem spíš nevěřil, že to někdo uhádne, jo? Akorát ty lišky počitý, co si to pamatujou z Loňska. No to je jedno, ale tak máš dobrou paměť zase na druhou stranu, že jo?
1: No tak.
0: Že jo?
1: Jak na co, hele.
0: Jak na co, no, tak já si taky nepamatuju, co mi řekne přítelkyně, že mám udělat, tak strcky nějak pozapomenu, člověče, to je. Ne, občas to...
1: To je normální.
0: No, to je normální. Chlapi by měli mít jako paměť ne, na to, co je třeba vnímat a na to, co je... Ty dostanu do držky. Netřeba vnímat, tak by měli zapomenout. Dobrý, hele, zůstaň mi na telefonu, ať se domluvím, já si tě napíšu, jo, a gratuluju. Výborná práce. Díky zatím, čau, čau. Ahoj. No a co mi dál? No mi dál... Přátelé, další trojčlenka. No tak jdem do ní.

0: Tak co, zkusíme to v téhle trojčlence po druhý písni? Já myslím, že určitě. Tak, zvedám sluchátko, kdo je tam, halo? Halo?
1: Čau, Šaman z Libišan.
0: Nazdar, Šamane, povídej.
1: Hele, já si myslím, že by to mohli být kapely z Anglie, z Londýna.
0: To je sice pravda, tady si nejsem jistý, jestli jsou všichni z Londýna, ale jde mi ještě o jinou věc, jo? Bohužel, zase, Šamane, zkoušíš to dobře, ale zatím ses netrefil do černýho, bohužel.
1: Hele, tak není všem dnům konec.
0: Já si právě myslím, jasně, měj se.
1: Ale, dobrý,
0: díky. Ahoj, a taky díky. Tak, další, kdo to zkusí, co říkáte? Další volá, kdo je to? Haló?
2: Ahoj, Dané, Miloš, Mladá Boleslav.
0: Nazdar,
2: napadlo Miloši. Napadlo mě, že ten Crimson, ty 10. album z roku 1984 a ty Zeppelini jsou taky asi z roku 1984.
0: Ty alba.
2: Jo.
0: To je sice možný, ale seš hodně blízko, ale neprozradím, jak blízko a o co vlastně jde. Je to fakt docela prozaický. Tak, nechceš se ještě opravit nebo popřemýšlet, když jsem ti
2: no,
0: takhle...
2: No, trošku přemýšlím, ale...
0: No?
2: Že...
0: Co?
2: No ne, vzdám to, no.
0: Dobře, tak zkusíme někoho jiného. Díky.
2: Tak jo, čau.
0: Měj se, čau, čau, ahoj. To jste dobrý, stejně, jako musím klobouk dolů teda říct, že uvažujete velmi správně, jako většina z vás, tak. Další, kdo je tam, halo?
3: Ahoj, Dané, Olda.
0: Nazdar, Oldo, povídej.
3: Hele, já si myslím, že jsou to poslední alba vydaný těch skupin.
0: Ne, Koda. Tak to taky není.
3: Není to.
0: Ne.
3: Není to.
0: Tak jo, díky, čau, čau.
3: Dále, měj se, čau, čau.
0: Ahoj, čau. Tak, kluci, chlapi, ženský, zkuste to ještě. Je to fakt docela, já vím, že je to těžký k tomu, na to přijít. Mně se to říká, když to mám tady vymyšlený, ale... Pro vás je to určitě složitější. Kdo je tam? Halo?
4: Halo, Dané, ahoj, tady Vláďa u telefonu.
0: Nazdar, Vláďo, povídej.
4: Dané, prosím tě, já to zkusím risknout, prosím tě. Hele, Whitesnake, Bílej had, Crimson King, Crimson je karmínový, rudý, nejsou to barvy v názvu kapel?
0: Ne, bohužel ne.
4: Díky.
0: Tak, díky
4: tak
0: taky.
4: Jo, měj se krásně.
0: Měj se, čau, ty taky se měj krásně. Tak, další, kdo to zkusí, pak pustím už... třetí ukázku a pak to asi prozradím. Kdo je tam, halo?
5: Dobrý den, Denisa z Brna.
0: Nazdar, Deniso.
5: Dobrý den, jsme se bavili s tátou
0: no.
5: A náš tip je ten, že obě dvě kapely vznikly v roce 1968. Je to ono?
0: No jasně. Takže
5: Ježíš, to je skvělý.
0: No, tak táta to vymyslel, ne?
5: No, on je trošku, je o hodně zkušenější, co se týče.
0: No tak to je jasný, no,
5: to
0: tak
5: je táta roku.
0: Je asi starý rocker, přesně tak to je.
5: Určitě,
0: tak jste udělali...
5: rocker duší i tělem.
0: Ano, říkáš to krásně. Denisko, s tátou jste udělali skvělý tandem a máte samolepku, protože tak to skutkuje.
5: No, děkujeme.
0: No, ale nezavěšuj mi, prosím tě, děvče, jo? Já si tě musím zapsat, jo?
5: Určitě, dobře, tak, děkujeme.
0: Ano,
5: hezký
0: já taky děkuju, hezký den a vydrž mi na telefonu, jo, prosím tě.
5: Děkuju.
0: Dobrý, tak skutku tak to je, tatínek Denisy, zkušený rocker zřejmě, jak jsme sami se teď přesvědčili. Led Zeppelin vznikly v roce 1968, King Crimson vznikly v roce 1968 a Deep Purple, který zazněl jako třetí, vznikly v roce 1968. Co k tomu dodat? Jenom klobouk dolů.
6: Radio Beat. A teď trochu z jiného soudku.

0: Vaši. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu B.
1: No přátelé, víkend s trojčlenkou pomalu končí, protože poslední trojčlenka je před námi. A jelikož nezbývá moc času, tak bez zbytečných keců ji spouštím.

0: Tak to byla skvělá kytara Steve'a Vaje. A teď už je to na vás, jestli najdete souvislost po dvou peckách. Tak se ptám dalšího býťáka, který je teď na drátě. Halo, slyšíme se?
1: No, čau.
0: Nazdar.
1: Čau, Blme. Karel.
0: Ještě jednou?
1: Myslím si, že všechny... Karel?
0: Karel, no, jasně, nazdar Karle.
1: Všechny tři písně bude hrát, nebo skladby Mr. Steve'a.
0: Ne, předtím hrál někdo jiný. Předtím nehrál Steve, předtím hrál někdo jiný. Já jsem to dokonce před chvilinkou řekl. Tak.
1: Jo, vidíš to, tak. Co jsem dovolal. Když se dovolám, tak budem prý.
0: Ne, Karle, měj se zatím. Čau,
1: taky, čau.
0: Ahoj. Tak, ne, nepodceňujte se hlavně, jo, to je blbost. Tak, další to zkusí. Halo, kdo je tam? No, halo, slyšíme se.
2: Ahoj, tady Pepa.
0: Nazdar, Pepo, okamžitě si stlum rádio, prosím tě, jo, ať tam nemáme odrazy.
2: Dobře,
0: výborně, tak povídej.
2: Jsou to instrumentální skladby.
0: To jsou. Ale já potřebuju jinou odpověď. Instrumentálky to jsou, ano. Ale já se ptám na ty muzikanty. A co mají společného spolu, jo?
2: Aha, to
0: je ta správná. Tak, dobrý, tak zkusíme někoho ještě jinýho. Čau, čau.
2: Já, tak,
0: ahoj, ahoj. Tak, další to zkusí, určitě. Tak, kdo je tam?
3: Čau, tady Míla.
0: Nazdar,
3: Míla. Já jsem myslel, že to jsou jedni z nejlepších kytaristů.
0: To s tebou naprosto souhlasím teda. To jo. Ale co mají společného, krom toho, že jsou to jedni z nejlepších kytaristů? To se vlastně už blížíš k té odpovědi. Co? Zkusíš to?
3: Teď mě nic nenapadá, ale že to jsou instrumentálky.
0: No to jo, to už jsme si řekli. Že no. Jsou to jedni z nejlepších kytaristů, to je taky pravda. Ale co je spojuje? Jo, co je spojuje tady ty?
3: No nějaká ta... skupina, co oni založili spolu, ne?
0: No vidíš, jak jsi, spom... jak jsi blízko,
3: teď
0: no.
3: Si nemůžu,
0: no.
3: Teď si nemůžu spomenout, jak se jmenovali.
0: No. Jak se jmenovali, no. Jmenujou, že jo, vlastně ještě.
3: Jmenujou, no.
0: Vystřídali se tam, takhle, já budu napovídat. Vystřídalo se tam mraky špičkových kytaristů, jo? V týhletý, jakoby volný, takovým volným společenství kytaristů, takhle bych to popsal.
3: No. Vím. Ale nemůžu si na ten název vzpomenout, tak to
0: tak
3: nechám.
0: Tak to bohužel už jsem ti napověděl hodně. Dobrý, díky, měj se.
3: Díky moc,
0: čau, čau. No a teď jsme nahráli na smeč, myslím, že tomu, kdo se dovolá teď v tuto chvíli. Halo, kdo je tam?
4: Robert, ahoj.
0: Nazdar, Roberte, tak povídej.
4: Podle mě oba dva hráli na poslední desce Ozzyho Osbourna.
0: Ne, společenství kytaristů, mluvili jsme o tom, prosím tě.
4: Já to mám spoždění, já se dovolám, ty jo.
0: No dobrý, tak jo, pohodě, vůbec se nemluvej, to je v pořádku. Tak další, poslední, kurňa chlapi, nebo holky, zkuste to, už jsme blízko strašně, kdo je tam, halo?
5: No Petr, halo?
0: No já tě slyším, Peťo.
5: No, G3,
0: no jasně, G3, jistě, že Joe Satriani, Steve Vai, který už odehráli, a třeba i Eric Johnson, který ještě hrát bude. Hele, máme málo času, Peťo, zůstaň mi na telefonu, ať se domluvíme, já ti blahopřeju, jo, nezavěšuj, a já se budu s vámi všemi loučit, díky za skvělou spolupráci, byla to zábava, chytrý hlavičky jste rozhodně, klobouk dolů, Dan Kohout s vámi loučí, za chvíli Větrník a pak Hard and Heavy a já se na vás budu těšit i zítra odpoledne ve sváteční den písničky na přání. Mějte se, čau.

0: Větrník. Větrník. Na Rádiu B.
1: Týden ten větrník nehlídám a už se mi do něho nakvartírovali upíři. To, abych začal jejich vymetáním. Jeden mi už proklouznul, slavný Vampire Lestat v úvodní skladbě. Ale pěkně po pořádku. Jaromír Tůma vás vítá po 1114. u roztočeného kolesa pořadu Větrník. Tady vidíte, co se dá za 24 let vysílání stihnout, na který po režijní a technické stránce dohlíží Michal Kohoutek. Otvírá, k jakým se k nám ta románová a filmová postava ze 17. století vetřela, byl cover verzí hitu Billyho Idola Dancing with Myself a vyšel 24. července na albu Failures. Mezitím se tady vybalil další zaříkávač upírů, Tim Montana, 41-letý zpěvák, který skutečně pochází ze západní Montány, z města Butt. 7. album Entire State of Tim Montana s písní Vampires vydal 31. července.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Upíří invaze vrcholí, ale publikum šílí a já tleskám s ním. Supergroup Hollywood Vampires z Los Angeles vydala 14. srpna půl druhé hodiny trvající záznam 19 písní a dokumentuje tak proměnu původně zamýšlené chlastací partičky celebrit pod vedením Alice Coopera v těleso, které rádo koncertuje. Stejně v Praze, jako ve švýcarské Montré, kde vznikla nahrávka Raise the Dead.

i celého alba The Devil Is Fine, dvojice Zeal and Ardor. Ale jaká pak dvojice? Jedná se o projekt a posléze kapelu zpěváka, multiinstrumentalisty a programátora Manuela Gagnuo, který se cítí být doma na adresách v Basileji a New Yorku. A v roce 2024 obdržel švýcarskou hudební cenu. Originální spojení africké hudby s industriálem a black metalem prohloubil na zmíněném pátém ďáblovi nakloněném albu.

0: větry. Na Rádio Beat.
1: Teď už se doopravdy vrátíme mezi normální populaci. Nejprve s hip-hopem líznutou hardrockovou skupinou Saliva z předměstí Memphisu, která se svým 17. vstupem řadí ke gruntu našeho pořadu. 14. srpna vydala 12. album Break It Through a my probudeme titulní song.

0: Větrník. Větrník. Na Rádiu B.
1: Sortiment větrníků okysličí premiéra skupiny Framen Hedley, která sice existuje od roku 2005, ale ani doma v Nashvilleu teď jí příliš známá. A její čtvrté album se vyhnulo všem americkým žebříčkům. Napravit to má 31. července vydaná pětka Do You Feel Guilty Being Okay, na které jsem sáhl po ukázce Pulling Petals. V duchu jejího názvu můžeme cupovat kvítí a ptát se, mám je ráda, nemám je ráda, upíři a čerti jsou rázem pryč, rocková hudba někdy dokáže být nevinná.

0: Den se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: New Yorkský zpěvák a hudebník Des Rox už zase svolává spoluhráče pro podzimní vystoupení v Praze. A já ho zvu po třetí do Větrníku, konkrétně do rubriky Ploužák, protože se stal účastníkem mimořádného projektu, který kulminoval 14. srpna vydáním alba Sending Hearts to All My Dearies. 35 let po vydání debutového alba Gish chicagské skupiny Smashing Pumpkins se sešli interpreti zajímavých jmén, aby si z tvorby lídra Pumpkins, Billyho Corgana, vybrali skladbu pro své zpracování. Des Rox sáhl po písni Bullet with Butterfly Wings, vytažené ze singlu Smashing Pumpkins z října 1995. The world.

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na Rádiu B.
1: Také rubrika Kláda bude solidně zajištěna 6-minutovou náloží, druhým příspěvkem skupiny Rončí ve Větrníku. V roce 1992 založená dánská kapela se vyškolila v zábavovém repertoáru Metallica a Slayeru a 10 let na to se jí dostalo uznání podpisem smlouvy s významným metalovým labelem Nuclear Blast. 14. srpna zlomila 12-letou ediční pauzu vydáním 7. alba Prisoner, z kterého zazní Frostbite.

0: větry.
1: Na Rádio Beat.
2: Tributu Billymu Corganovi a skupině Smashing Pumpkins se zúčastnil rovněž všeumělec francouzského Poitiers Frank Uezo, který si pro uměleckou dráhu zvolil pseudonym Carpenter Brut. Také on už větrník zná, stejně jako pražská pódia. Ačkoliv jako zručný autor píše hudbu pro filmy i videohry, tady se podřídil Corganovi a vybral si jeho Cherub Rock ze Siamských dvojčat, druhého alba Smashing Pumpkins z roku 1993.

0: Větrník. Větrník. Na Rádiu B.
1: Paletu dnešních bizarních návštěv rozšíří svým 17. vystoupením ve Větrníku zpěvák Marilyn Manson, jakož i kapela téhož jména, v jejím zákulisí se občas střílí. 14. srpna tihle na floridské adrese ve Fort Lauderdale pobývající výstředníci vydali 13. album One Assassination and the God, Chapter 2, z kterého spouštíme skladbu The Arsonist.

Větrník na Rádiu B. František Ringo Čech udal trend, když v roce 1971 vybavil Jiřího Korna textem Zaspívám si ratata. O dvě generace dál rozvádí tuto hlubokou myšlenku japonská skupina Baby Metal, která hostuje na srpnovém albu Tanz Night německé metalcore formace Electric Callboy se skladbou Ratatata. Bubblegum neboli žvíkačky, jak je tento směr nazýván, se jen tak nezbavíš. Plivat ho nesmíš a polikat ho přece nebudeš.

0: týden se točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Dívčí kapela s názvem Baby Metal z Tokia nemusela působit exoticky, byla to už po čtvrté. Finále pořadu však volá po slavných jménech a těch se nám dostane Měrou Vrchovatou. Skupina upozorňuje na ikony ve svých řadách už samotným názvem Ikony. Tak si je vyjmenujme. Kytaristé Joel Hextra a Michael Sweet hráli ve Whitesnake, respektive ve Striperu. Basák Marco Mendoza působil mimo jiné Thin Lizzy. Tommy Eldridge bubnoval s Ozzym Osbornem a ten nejméně známý zpěvák Nathan Jones byl ve Větrníku 12krát s kapelou Inglorious. 31. července vydali album s římskou dvojkou v názvu a jeho trackem Cry No More se s vámi na týden loučí Jaromír Tůma.

Radio Beat. Jak již bylo řečeno, jak již bylo také slíbeno, jak je tady dobrým zvykem, je neděle večer a tím pádem nemůže po 8 hodině hrát nic jiného než muzika z ranku Hard and Heavy. Když pravda, můžete mi trošku možná vyčítat v úvozovkách, že dneska začínáme skutečně někde u Hard, u takového rock'n'rollu, což ale teda není ničemu na škodu. Navíc to má svůj dobrý důvod, protože i tento týden se urodilo, takže jsme hned na začátek našeho společného nedělního večerního vysílání tady na Beatu mohli vykopnout jednu z čerstvých novinek děvčat, která, když to vezmu z takového bulvárního náhledu, můžu říct, jsou celá přírodní a proti úpravám, proti přírodě protestují právě třeba tou svojí novou skladbou, tím novým singlem, který tento týden šel do světa i s docela vtipným klipem, který to celý dokresluje, i třeba těm, kteří neumějí úplně anglicky, tak aby pochopili, o čem že se v téhleté skladbě zpívá. Tohle bude Thunder Mother, jejich Bimbo Boost, což byla věc, se kterou máme odstartováno a můžeme tvrdit, že pořad Hard and Heavy je v plném proudu. Zdraví vás Thunder Rubáš, spolu se mnou taky moji drazí kolegové, se kterými se v průběhu toho dnešního večera samozřejmě prostřídáme a halda muziky. Thunder Mother, jakožto otvírák, jsou za námi, ale je toho moc, co ještě musíme odehrát, třeba uskupení zvané Satan. A s tím budeme pokračovat právě teď. Dáme si Mercury's Shadow.

0: Beatu.
1: Satan, jejich Mercury's Shadow, to byla stará, dobrá, rocková či metalová klasika, tedy ta, která už odehrála, pokud byste si chtěli zařazovat někam na desku.

na australském kontinentu existuje. Jedna z nich tak nese název Vanishing Point, taky žádní nováčci. V roce 95 začaly, od té doby fungují až do dnešních dní, i když jsou z takových těch kapel, které si tak jako vyšetřují ten čas, aby se mohly nahrávkám věnovat, takže na tu aktuální letošní jsme museli čekat nějakých 6 let. Dead Elysium vycházela v roce 2020 a letos je v plánu vydání alba zvaného Eremission, odkud mám připraven nový čerstvý singly. Je to zase jeden z těch příslibů, ale taky už ochutnávek nové muziky, které v uplynulém týdnu nejenže vyrazily do světa, ale dorazili i sem k nám do beatu. Od těchto těch progresivců, lomeno řekněme power metalistů, tam se nějak lámou tyhle ty dva žánry. A bude to asi, myslím, i příklad té nové připravované desky. Konec konců posuďte sami. Vanishing Point tady mám a mám tady od nich věc nazvanou Bring Me The Night.

0: Radio B.
1: Australští Vanishing Point, co by nová věc, a potom tedy kapela Camelot a jedna z těch starých záležitostí, třeba tady v tom případě tedy z desky The Awakening z roku 23, Eventide jsme si pustili, co by připomínku starých časů, že Camelot pracují na nové muzice, už snad ani opakovat nebudu, protože to už jsme si tady říkali několikrát. A do dnešního playlistu se dostali, mimochodem playlistu, který je zveřejněn na www.radiobeat.cz, tak tam se můžete podívat, klikněte do programu a v programu najdete pořad Hard and Heavy a dostanete se k soupisu veškeré muziky na ty aktuální 4 hodiny pořadu Hard and Heavy. Jinak samozřejmě já vám u všech ho řeknu, co a kdy a jak a proč budeme hrát. Po Camelot starých, říkejme tomu klidně tak, si dáme ještě něco staršího. Symphony of Enchanted Lands z roku 1998. Znalci si pamatují, že to tenkrát byla velká bomba, když Rhapsody s tím svým načehraným symfonickým propracovaným metalem vyrazili do světa. To byly právě ta 90. léta. Tak si to připomeneme ještě tu dobu před rozdělením a výměnou členů a podobně, kdy se to jmenovalo jednoduše Rhapsody, až později přicházely různé další přípony a předpony, aby člověk rozeznal, která půlka kapely je která a podobně. Když to celé hrálo pohromadě Rhapsody, tak to hrálo třeba právě takhle, jako ve skladbě Wisdom of the Kings.

0: Radio Beat.
1: Staří dobří rapsody z minulosti z 90. let. Hned potom další muzika, u kterých bych s trošku nadsázkou mohl asi říkat, že to je muzika z budoucnosti, protože nová deska Dragon Force, aby se to nepletlo, pojmenovaná Dragon Force, bude vycházet až 19. března roku 2027, takže si na ní musíme počkat. Ale jedna z těch ochutnávek tak už je venku a vy jste ji právě teď mohli slyšet jako Hunger of the Beast, kde se tak trošku prozradilo i to, co jsme si říkali před nějakým týdnem, dvěma, že v Rhapsody v Dragon Force dochází k další personální změně na postu zpěváka. Zpěvačka je jasná pro mnohé, i pro mě teda pořád ještě překvapivá. Alyssa Whiteglass skončila, zakotvila nikoliv jako host, ale jako skutečný právoplatný člen v kapele Dragon Force, a tím dalším hlasem, který jste mohli slyšet, tak byl Alessio Garavello. Takhle teď budou znít nový Dragon Force. Na rychlosti neubrali ani trochu, na dravosti možná trochu přidali právě díky tomu vokálu Alessy, myslím tomu rozlobenému, jinak ona samozřejmě dostane dost prostoru i k tomu, aby si zaspívala tím čistým vokálem, který Farčanem je zatím, nebo tehda, ne zatím, teď už neplatí, že zatím tehda úplně nevyužila, což teda na druhou stranu byla trošku škoda, protože čistěji to jde taky parádně. Tak novinku kapely Dragon Force máme aktuálně za sebou v playlistu zapsanou, u mě tady na papíře odškrtnutou, dost povídání, pojďme k muzice další, pojďme si slíbit třeba Sabaton, ti jsou na řadě.

Radio Beat. Sabaton, tohle to nebyla žádná čerstvá novinka, dobře to víte a poznáte, zvlášť pokud máte tady naposloucháno, že Poltava je záležitost, taky už dneska můžeme říkat, že letitá, protože vycházela poprvé na albu Carolus Rex a to se psal rok 2012. Rok 2006 se psal, když vycházelo album nazvané tak jako vznosně Legend of the Bone Carver a podepsání pod tím byly právě Pyramaze, které máme taky aktuálně za sebou. V jejich případě, když jsem říkal, že pro ty, který nekoukají na playlist, zopáknu, tedy opakuju, že Ancient Words Within je ta skladba, která dohrála právě teď. Pojďme otevřít trošku progresivnější vody v rámci ranku Hard and Heavy, co říkáte. Dáme si Fate Warning, připomeneme jejich Theories of Flight a potom vzpomeneme na Borella Dana, nikoliv v Nevermore, který mimochodem míří na Evropu a to i včetně České republiky, ale z té doby, kdy se Borella Dana tak trošku urval na svou solovou dráhu, aby natočil nějaké skladby, které měl vymyšlené a které se mu úplně do těch Nevermore nehodily. Tenkrát vyšla deska, krom jiných tedy, nazvaná Praises to the War Machine, to se psal právě ten rok 2008. No a tam zamíříme i my a dáme si věc nazvanou Messenger, což jestli se nemýlím, byl tenkrát taky jeden z pilotních singlů.

0: beatu.
1: Fates Warning, Warrel Dane, obojí odehráno a my se můžeme vypravit k další muzice. Další jedný z těch čerstvých věcí, já nevím, jestli má smysl vysvětlovat, kdože jsou to Prong, protože tuto kapelu taky už musí podle mě znát úplně každý. V podstatě legenda daných žánrů, protože v jejich případě se tak úplně nedá říkat, že by to byli muzikanti, kteří se svého kopítka drží a neuhýbají s tím. Když se vezmete začátek, tak to byla v podstatě trashová záležitost, to zkrátu a tam začala chytat nějaké takové ty crossoverové vlivy a pocity, postupně se změnila někam, kde se psalo, že to je groove metal, případně industrial metal a rozhodně u těchto škatulek nezůstalo. Hrají od roku 1980, záměrně vynechávám tu pauzu, která tam mezi tím vším byla, ale důležité je, že hrají a hrát budou i dál. Prong se drží takového toho nepsaného pravidla, které mám pocit někdo vyhlásil letos a neřekl mi proč, že když vychází teď čerstvé desky, nové desky tady těch velkých hudebních ikon, tak se jmenují po kapelách. Dřív to bývávalo tak, že tak se většinou jmenovala ta debutová záležitost, dneska už je to jinak. Tak jako Dragon Force budou vydávat Dragon Force, tak Prong budou vydávat desku nazvanou Prong a to už 6. listopadu. To si budete moct vychutnat celou tu záležitost pokupě i se všemi těmi bonusy a cover verzemi a podobně, ale zároveň co by ochutnávku si my tady můžeme dát záležitost, která už vyšla oficiálně, na desce bude také, bude tam jen tak pro zajímavost jako 5. v pořadí a nese název Fear the Sun.

Radio Beat. Za námi Dead Stars a jejich Night Electric Night, čím jsme se dostali někam do vod moderních, současných, řekněme, industriálně gotických metalů, abychom se zase mohli na chvilku vrátit k něčemu, co je taková naprostá klasika. Vlastně stará škola, ovšem s mladým dechem, novým dechem bych řekl. To, o čem se bavíme, je uskupení Fuel a teď je potřeba se v tom zorientovat, protože historie nám dala mnoho kapel, které si říkají Fuel nebo říkali v minulosti a byli z různých koutů světa. Ta aktuální parta, která pro nás teď je tady důležitá, tak je ta, která vznikla v roce 1989 v Pensylvánii, kdy tenkrát odstartoval Carl Bell a od té doby se píše jejich historie. Vlastně oficiálně se o nich vždycky mluvilo jako o takových rockerech, spíš než že metalistech. Tihleti muzikanti nejenže od roku 89 žijí a hrají a fungují, ale třeba přednedávnem byli nominováni na cenu Grammy, takže je to takový ten zase moment, kdy stará škola dostane šanci v konkurenci s tou novou školou a pokračuje dál i další novou muzikou. Tihleti Fuel nás teď zajímají, protože od nich je tady nový single, čímž se můžeme rovnou pustit dál mezi novinky v rámci dnešního vysílání Hard and Heavy. Tahle ta věc nese název Bad at Love, tak si ji vychutnejte.

Něco nového, a to byly Fuel Bad Love, něco starého, ale pořád ještě dobrého, to byly Machine Head a Aesthetics of Hate. Kdybychom se bavili o svatbách, mělo by přijít něco modrého nebo půjčeného, my se budeme držet té muziky. Pojďme si dát další jednu novou muziku i s daným datem vydání 19. března roku 2027. Myslím, že jaro bude velmi hojné, co na vydávání nové muziky. Nějak mám pocit, čím dál víc, jak čtu novinové články a webové sloupky a podobně, tak řada kapel se úplně vybodla na ten předvároční trh a rovnou to šoupla na jaro, protože k tomu budou vázat svoje turné a festivalové vystoupení a podobně. Totéž je případ i velšské skupiny Bullet for My Valentine, nad kterou pořád ještě koukám některé encyklopedie ohrnou rypak a tváří se, že to není úplně čistokrevně metalová záležitost. No a co? Muziku dělají Bullet for My Valentine výbornou už mnoho let a předpokládám, že to tak bude vypadat i na té nové desce nazvané Social Apocalypse, která bude vycházet právě těsně před tím, než si řekneme, že začalo astronomické jaro. A abyste tušili, do čeho jdete, pakliže jste fandové nebo si chcete užít celou tu novou desku téhleté kapely, tak jedna ochutnávka by přeci jenom existovala. Zase velmi čerstvá, v tomto týdnu dorazila i sem ke mně do studia Rádia Beat a je to vlastně titulní záležitost. Social Apocalypse je název toho nového singlu od Bullet for My Valentine.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Bullet for my Valentine a Social Apocalypse, to byla nová věc, abychom to prostřídili, sáhli jsme na něco staršího, což v tomto případě zas tak úplně starý není, protože Electrified Brain kapely Municipal Waste vycházel před 4 lety v roce 2022. High Speed Steel máme za sebou, máme to zapsáno i na webu Rádia Beat v playlistu, to je informace opakovaná pro ty, kteří by třeba scháněli název nějaké té skladby, nebo se chtěli ještě podívat, co musím zvládnout, nacpat do konce aktuální hodiny, než to tady celé předám Petru Korálovi, tak na www.radiobeat.cz je to důležité. I Municipal Waste jsou tam zapsáni, i Evil jsou tam zapsáni z jejich deskou The Unknown z roku 2023.

0: Radio Beat.
1: Za námi Evil a jejich Sleepless Eyes, hned potom Overkill a věc nazvaná Pick, což je ta, kterou najdete v tahleté verzi na desce zvané White Devil Armory z roku 2014, no a o chlup starší byla Domination kapely Pantera z roku 1990 a desky nazvané Cowboys from Hell. Byl to takový blok těch, který můžeme nazývat v daném žánru klasiky, a budeme mít ještě dost klasiku před sebou, ale teď zase odbočíme na chvilku k něčemu, co se dá asi v rámci Hard and Heavy považovat za neklasiky, protože je to kapela, kterou tak nějak já třeba vnímám jako tu novou krev. Killswitch Engage, o těch se tu teď bavíme a o jejich muzice, i když nemám žádnou příslib nový desky, nemám žádný nový single, furt je vnímám jako takový ten čerstvý přístup k Hard and Heavy. A vnímal jsem to tak i v roce 2009, kdy vycházelo Apollo, na kterém najdete krom jiného záležitost nazvanou I Would Do Anything.

Já jsem říkal, že dojde na nový přístup a pak se k těm klasikům vrátíme, tak pokud Switch Engage jsme se vrátili společně ze Slayer a připomínkou staré dobré desky Repentless z roku 2015 a ještě starší desky Roots od Sepultury z roku 96. S tou Sepčou jsme se dostali prstem po mapě do Brazílie, což byl můj záměr, protože v Brazílii přeci jen ještě pobídeme. Ještě jeden čerstvý nový singl bych tady pro vás měl od uskupení, které dobře znám a taky jsme si ho mohli i letos užít naživo, a sice uskupení zvaného Krypta. Doma jsou v São Paulo v Brazílii, fungují od roku 2019, což vypadá, že jsou to v podstatě takoví nováčci, ale pojďme si říct, že historie je spojená s kapelou Nervosa, takže sahá ještě o něco hlouběji. Když se tenkrát děvčata nepohodly, tak se stalo to, že se vlastně rozštěpili na dvě party. Nervosa existuje, je taková blondětější, a Krypta existuje také od roku 2019 a je taková brunetkovější, řekl bych. Muziku dělají obě tyhle ty dívčí formace poměrně ostrou, což konec konců víme, mohli jsme si je vyzkoušet. I Max Cavalera letos z toho měl velkou radost, když hrály tyhle ty kapely pěkně po sobě. No a potvrzuje to třeba i ta nová muzika, kterou tady máme připravenou jako čerstvý single. Jednu z věcí, kterou kapela vypustila do světa a teď se čeká, co na to fanoušci budou říkat. Natočili to v Belgii letos v létě, rovnou takhle za cestování po letních festivalech, takhle na podzim to vydávají a říkají tomu A Portrait of Decay. Tak tenhle ten single si pustíme, pak si vzpomeneme ještě na staré symfonické časy kapely Cataclysm, tedy budeme se bavit o projektu Exdio, dáme i Caligula a já si půjdu po svých, předám vás do dobrých rukou mých drahých kolegů. Nejprve je na řadě Petr Koral, spolu s ním přijde Reef, neboli Tomáš Kuča, zpěvák skupin Absorbing a Spineless Fuckers, a na závěr to ještě obstarají celé Davis Alem. Pokud máte rádi ostřejší muziku, myslím, že si dneska od této chvíle až do konce přijdete rozhodně na své. Děkuji za pozornost, těším se za týden.

0: Radio Beat.
1: Krásný večer vám přeje Petr Korál. Začala třetí hodina dnešního Hard and Heavy a začala se skupinou Brutal Truth, protože tu vybral můj dnešní host, kterým je Tomáš Kuča nebo Reef, zpěvák skupin Absorbing a Spineless Fuckers. Krásný večer.
2: Krásný večer, zdravím tě Petře, zdravím všechny posluchače Rádia Beat.
1: A protože mý hosté vždycky vybírají veškerou hudbu v rámci té hodiny povídání a musí to v uvozovkách zdůvodnit, tak proč jsme začali právě tam, kde jsme začali?
2: Začali jsme tou asi kapelou nebo respektive deskou, která má aspoň na mě zásadní vliv, co se týče grindcoreu nebo dead grindu. Dejme tomu, je to pro mě prostě jak naprostá bible. Myslím si, že nejenom pro mě, vím, že třeba Čurby úplně miluje tuhle desku.
1: Řekni její název samozřejmě.
2: Je to album Extreme Conditions Demand Extreme Responses z roku 92.
1: No a ty tady dneska zastupuješ hlavně kapelu Absorbing a možná to pro spoustu posluchačů, kteří teď mají Rádio Beat naladěné, je zatím neznámý pojem. Tak co jsou Absorbing? Jednoduchá a zároveň složitá otázka.
2: Dobře, takže Absorbing je poměrně nová kapela na scéně. Vznikla 2 roky zpátky, kdy vlastně kytarista Idy, můj vlastně kamarád dlouholetý, po tom, co doma si hrál na kytaru, tak nějak sám, tak se rozhodl, že prostě to, co jako skládá nebo složil, tak se rozhodl, že by to chtěl zkusit jako s někým teda jako začít hrát a dal si inzerát, to je takový docela vtipný, že hledá bubeníka a našel bubeníka Mirose ze Znojma, který vlastně v té době opouštěl kapelu Filaktery. A tak kluci začali zkoušet a začali vlastně hledat zpěváka, basáka. Tak nějak se domluvili, že by rádi, abych tam zpíval já. Potom, co jsem slyšel nějaké vlastně ukázky, tak se mi to hodně zalíbilo, že vlastně je to styl, který jsem chtěl vždycky hrát. A tak jsem to zkusil s klukama a zároveň jsem vlastně doporučil ještě mladého vlastně basáka Matyho. V té době mu bylo 16 nebo 17. A vlastně jsou rád, že vlastně jsou teďka v kapele s klukama, kteří jsou prostě vynikající muzikanti a že nám to šlape, myslím si, že prostě...
1: Máte čerstvě na kontě první album, jak se jmenuje?
2: Album se jmenuje Mindful Consumption a vydal ho Roman Poláček z Bizarre Leprous Production před pár dnama, nebo respektive na konci srpna. A je tam, jenom abych to teda nějak zhrnul, je tam 9 songů na ploše necelých 30 minut. A jedná se o brutální technický death metal, což vlastně v našich končinách nebo minimálně kolem Brna nebo na Moravě vlastně moc kapel nehraje. Takže uslyšíte sami za chvilku asi.
1: Ano, pojďme na první ukázku. Co si dáme?
2: Dáme si druhou písničku z alba, vlastně je to zároveň poslední písnička, kterou jsme složili, nebo respektive složil Idy za pomocí bubeníka Miry. Myslím si, že v tomhletom stylu budeme asi pokračovat dále, to znamená technické rychlé pasáže, které se střídají s pomalejšími brutal detonovými vlastně částmi.
1: Tady jsou Absorbing.

0: Hard and Heavy na beatu.
1: Posloucháte Hard and Heavy, mým hostem je Reef, vokalista skupiny Absorbing, kterou jste právě poslouchali a ještě také poslouchat budete. To byla jedna ukázka z debutového alba Mindful Consumption. A ty už jsi zmiňoval, že hrajete hodně technický, brutální death metal. Bylo to, shodli jste se na tom v kapele jednoznačně, že tudy cesta vede, nebo tam třeba byly zpočátku ty představy odlišné, jak to bylo?
2: Myslím si, že tam představy odlišné nebyly, že jsme se shodli vlastně všichni čtyři, že vlastně všichni čtyři jsme chtěli hrát vlastně tenhle ten styl. Všichni máme rádi kapely jako Gorgasm, Noratory, Origin a podobně. Takže vlastně tam bylo vlastně od začátku jakoby 99%, jako jsme se jako zhodli na tom, co chceme hrát a vlastně i co chceme hrát dál. Takže to, já jsem z toho jako dost jako nadšený, že vlastně to takhle jako funguje.
1: My si teď dáme dvojitou porci death metalu zámořského, amerického a každý trochu jiný. Budou to vlastně hodně staré věci. Co to bude konkrétně?
2: Tak,
1: a proč?
2: První song bude od Morbid Angel, klasika, písnička Eyes to Eyes, Ears to Hear z alba Domination z roku 95. To byla kapela, která mě prostě do 90. jako hodně ovlivnila, co se týče takového toho temného death metalu. A tohle je za mě prostě nejlepší deska a jeden z takových možná ne tak známých songů, ale jak naprosto skvělých.
1: No a potom přijdou Dying Fetus.
2: A potom přijdou Dying Fetus, tak to je vlastně úplně stejný případ, i když malinko odlišná verze death metalu, taky v 90. prostě, když jsem poprvé slyšel tuhletu kapelu, tak okamžitě jsem se zamiloval do toho a písnička bude Pissing in the Mainstream, což je taková kratší vypalovačka z alba Destroy Deposition na přelomu tisíciletí. Vlastně poslední album, na kterým hrál Jason Niederton vlastně na basu, pak odešel.
1: Tak jdeme na to. Morbid Angel a Dying Fetus.

0: Radio Beat. Ve studiu se mnou stále sedí Reef, tedy frontman, vokalista kapely Absorbing. On vybírá veškerou hudbu. No a teď se dostaneme znovu k Absorbing a jejich prvnímu albu, protože je to vlastně čerstvá novinka na té extrémně metalové scéně. Ale než si z ní něco pustíme, tak já se musím zeptat vlastně, co se bude teď dít u Absorbing dál. Album je na světě a co by mělo
1: následovat?
0: Album
1: na světě, to znamená teďka následuje to, že se tak nějak zaměříme na koncertování a na to vlastně ukázat tu naši muziku jak naživo. A zároveň samozřejmě chceme tu naši desku nějak tak jakoby rozšířit mezi lidi, pokud možno u nás to nejvíc a vlastně i do světa, což nám snad pomůže Roman Poláček s Bizarre Leprous a prostě udělat co největší promo té desce. Možná vlastně i proto jsem tady dneska taky, takže...
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat i na to zahraničí, protože death metal je samozřejmě hudební oblast, která je celosvětově hodně propojená, takže i vy, předpokládám, že už jako s tím zahraničním undergroundem jste v kontaktu? Určitě, že
1: jo. Já jsem jako v kontaktu se zahraničním undergroundem díky festivalu a díky vlastně předchozím kapelám no asi 30 let možná, no. Takže já ty kontakty prostě mám a...
0: Jen to klidně řekni, čím vším si prošel, protože to je zajímavá věc.
1: Dobře.
0: No, kde si působil.
1: Tak já to asi začnu úplně od začátku, jenom takhle v rychlosti. Vlastně začalo to časopisem Antitrend, který potom, když skončil, tak vlastně začaly se dělat Antitrend party s Brně koncerty a zároveň festival Kousíček od Brna, Antitrend festival. A v roce 2002 jsem přišel do kapely Mincing Fury, kde vlastně jsme loni oslavili 25 let působení a zároveň jsme dali kapelu k ledu, což je jakoby taková nějaká oficiální verze. Jestli se někdy dáme ještě dohromady, to je s otazníkem, já si to nemyslím, ale necháváme to otevřené. A zároveň vlastně ještě působím mimo Absorbing, zpívám v kapele Spineless Fuckers, která působí na scéně taky už nějaký ten rok. Příští rok myslím, že budeme slavit 20 let.
0: My se ke Spineless Fuckers taky dostaneme, ale teď bychom si měli znovu pustit něco od Absorbing. Co to bude?
1: Jo, tak bude to hnedka úvodní track Traces Dissolution, který jsem vybral asi kvůli tomu, že je to prostě taková vypalovačka hnedka na začátek a taky jsme k tomu vlastně vydali takový jakoby single nebo lyric video ještě před vydáním desky, takže je to asi teďka nejznámější skladba, když to řeknu takhle.

0: Tohle byla skladba Traces Dissolution od skupiny Absorbing. Mým hostem, znovu připomínám, je frontman této kapely Reef. A on vybíral samozřejmě a celkem očekávaně hlavně death metalové, případně grindcoreové záležitosti, ale teď se dostaneme někam trošku jinam, protože si dáme Sepulturu, jakou konkrétně a proč si to vybral.
1: Jo, tak bude to Sepultura, asi zklamu oldschoolový teda fanoušky, nebude to nic úplně starého nebo úplně starého, ale bude to z klasiky z roku 96 z alba Roots a bude to skladba Spit. Vybral jsem to asi kvůli tomu, aby tady bylo taky trošku něco jiného a taky ukázka toho, že já třeba neposlouchám jenom death metal a před death metalem jsem poslouchal, nebo než jsem se dostal k death metalu, tak jsem poslouchal všechno možný od Nirvány přes Metallicu až po právě Sepulturu, Korny, Fear Factory, Machine Head a podobné věci. A mám to teda jako do dneška jako hrozně rád, takže proč
0: to ne? To je v pořádku. Tak tady Sepultura a Spit.

0: Na Rádiu Beat.
1: Za námi Sepultura a před námi další dvojitá nálož death metalu, opět dvě různé podoby tohoto žánru. Vybírá Reef, můj dnešní host, tak kam se dostaneme teď?
2: Tak dostaneme se k extrémním verzím death metalu, extrémně rychlým. Obě kapely jsou, já považuji za jedny z nejextrémnějších a nejrychlejších vlastně na scéně. První to bude klasika Kryptopsy Sleet Your Guts z alba Non So Wild z roku 96 a tohle je prostě pro mě, tohle album je asi vůbec nejlepší, nebo pro mě nejoblíbenější, které se mě asi nedokáže nikdy ohrát, a prostě Kryptopsy prostě miluju, to je kapela, to je srdcovka. A druhý song, to je taky srdcovka, to je kapela Origin a bude to písnička Explosion of Fury z alba Entity z roku 2011. Origin mám taky velice vřelý vztah a vlastně i blízký, protože znám se zpěvákem velice dobře, takže už jenom kvůli tomu.
1: Jdeme na to.
2: Jsem jim bral.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Stále posloucháte Hard and Heavy, stále posloucháte mé povídání s Reefem, zpěvákem skupiny Absorbing a také skupiny Spineless Fuckers, což už jsme zmínili. A já bych se teď na chvíličku zastavil právě u toho tvého druhého vokálního působiště. Jak tam vypadá aktuální situace?
3: Aktuální situace je tak nějak stabilní. Máme stabilní sestavu už nějakou dobu, hrajeme koncerty, co je horší, tak vzhledem k tomu, že bubeník i druhý kytarista nejsou z Brna, jsou celkem zdaleka, tak horší je to se zkouškama a se skládáním vlastně nových věcí. Tam bohužel vlastně poslední deska vyšla v roce 2022 a novýho materiálu máme úplně minimum, takže tady bude asi velký odstup od nějaké novější desky.
2: My si na tu prozatím poslední nahrávku teď posvítíme aspoň jednou ukázkou. Co to bude?
3: Bude to dvojka z toho alba Unexpected Riot.
2: A to album se jmenovalo Tales of Extraordinary Madness. Je to tak?
3: Přesně tak.
2: Spineless Fuckers.

0: Rádiu Beat.
1: Extrémní metalová hudba má spoustu podob, což dokazuje i obojí působiště Reefa, mého dnešního hosta, tedy kapely Absorbinka Spineless Fuckers, tu druhou jste právě slyšeli. On vybírá veškerou i jinou hudbu, tak kam se posuneme teď?
2: Teďka se posuneme úplně mimo dead metal, do Madcarových vod a bude to další moje srdcovka, budou to Dillinger Escape Plan a bude to písnička Highway Robbery z alba Miss Machine.
1: Jdeme na ní.

0: To byl The Dillinger Escape Plan. Připomínám, že u mikrofonu se mnou sedí Reef a také už jsme vlastně mluvili o tom, nebo on o tom mluvil, že je spojen s akcí Antitrend Festival. Jak tam vlastně vypadá čerstvá situace, nebo co se tam plánuje, jestli o tom můžeš a chceš hovořit?
1: Určitě. Takže 23. ročník bude 26. června příštího roku, klasicky v Žabčicích u Brna. A zatím je potvrzená oficiálně jedna kapela Animal Screaming People z Ameriky, návrat po 4 letech na Žabčické pódium. A je tam, už mám rozhodnaných spoustu dalších kapel, budou tam nějaký exotiky, můžu prozradit, tam bude nějaká Costa Rica, Kolumbie a takovéhle věci.
0: No a co si pustíme teď?
1: Tak, teď si pustíme trošku jakoby novější kapelu, i když už taky jsou na scéně docela dlouho, ale oproti tomu, co jsme tady zatím pouštěli, což byly vlastně jako samé stálice z 90. tak teda samozřejmě kromě Spineless Records Absorbing, tak bude to Cytotoxin, jedna z předních německých death metalových kapel. A bude to starší písnička z alba Radiofobia, vlastně titulní věc.
0: Cytotoxin nastupují do vašich uší.

0: Jdeme do finále třetí hodiny dnešního Hard and Heavy, jejímž hostem byl Reef, zpěvák skupiny Absorbing a Spinous Fuckers a také člověk, který vybíral veškerou hudbu. Před námi jsou poslední dvě ukázky, co to bude konkrétně?
1: Tak, ta první bude opět návrat do 90. a jelikož se tady pouštěli většinou dost známé jména, tak jsem chtěl aspoň jedno takové jméno, které asi pro skalní fanoušky nebude úplně neznámé, ale pro asi běžného posluchače to bude asi úplně neznámá kapela.
0: Já myslím, že jo, tak povídej, co to bude.
1: Bude to kapela Deedon a je to přesně to vlastně by pro mě to nejlepší období amerického brutal death metalu, konec minulého tisíciletí, kdy kapely jako Ton, Saporogenic, Disgracia a tak dále začaly tak nějak vyplavávat na povrch. A prostě Deedon je naprosto nedoceněná kapela a jejich vlastně debutové album Hymns of the Sick, to je prostě nádhera.
0: No a zatím bude naopak úplná vlastně aktuální novinka.
1: Přesně tak, bude to Archspire, což je kanadská sypačka, neuvěřitelně rychlá a technická kapela. Myslím si, že už asi tady každý zná a opět to je moje srdcovka. A bude to teda Carrion Leather z toho jejich vlastně teďka aktuálního alba Too Fast to Die.
0: Už ten název napovídá, myslím, že je to jasně řečeno, protože takovej fofer, tak přátelé, držte si kobouky, protože se máte na co těšit. To byl Reef, já děkuji za návštěvu a se daří oběma tým kapelám i dalším aktivitám.
1: Díky vám za pozvání, za prostor a sledujte rádio, nebo poslouchejte rádio, respektive tohle rádio, ty ostatní radši neposlouchejte.
0: Tak, loučí se i Petr Korál a tady už nejdříve Deedon a pak Archspire. After using the body for sexual purposes, he would then be involved for a couple weeks with the use of body parts and then the storage and the cleanup. Said he was often, quote, too tired or, quote, didn't have the time, unquote, to find another victim.

0: Rádio Beat.
1: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy, klasika ze vysílání Rádia Beat. Vás zdravím já, tady Davy. No a taky proti mně

0: Kdybychom měli zavzpomínat na tuhletu kapelu.
1: No, Davy, to mě právě zajímalo, jestli tuhletu kapelu znáš.
0: No samozřejmě, dokonce Monastrial Crypt hráli v 90. letech u mě tenkrát v Kolíně v klubu Natálie.
1: No, a víš, že jsme si pouštili novinku.
0: Já jsem někde slyšel, že Monastrial Crypt něco nového vydali, nebo vydávají, nebo tahle ta informace se ke mně dostala. Takže kdybys to měl nějakým způsobem osvětlit mě i posluchačům.
1: No tak Monastrial Crypt, samozřejmě, jak už jsi zmínil, tak je to kapela z těch 90. spíše. No a pak to nějakou dobu, dlouhou dobu spalo, no a samozřejmě vrchní skladatel Pajo se vrátil s myšlenkou obnovit Monastrial Crypt alespoň v rámci studiové tvorby. No ale nepovedlo se mu dát dohromady řádnou sestavu, tak to víceméně spískal sám a na pomoc si vzal Honzu Kapáka.
0: Tahle ta informace o tom, že Pájo znovu chystá znovu obnovení činnosti Monastrial Crypt, tady proběhla už před nějakým pátkem. Jak dlouho vlastně Pájo nad tím uvažoval? Protože vím, že jsme se o tom, to bude třeba rok, dva, jako 100% tady bavili, nebo to alespoň zmínil, tuhle tu věc.
1: No úplně časově to nedokážu zařadit, ale co vím, tak víceméně dával přednost klukům z té původní sestavy. Mhm. Ale nějak to nevyšlo a tak si to vydal v podstatě sám za pomoci Honzy Kapáka a ty čtyři skladby, které vyšly, tak jsou součástí Split CD s Bratrstvem Luny.
0: Což je vlastně
1: on vlastně působí, že?
0: Druhá kapela vlastně. Dobře, pojďme za tou slovenskou tečkou nebo za tou slovenskou účastí v rámci tohoto Hard and Heavy. Gloom, to je kapela, která taky vydávala novou desku tečkovit někdy.
1: Ano, vlastně čerstvě vydali čtvrtou desku Reflections.
0: Jaká je?
1: No, jako řekl bych, že oni víceméně posunují ten svůj žánr, jestli teda to můžu takhle
0: gothic
1: nazvat.
0: Gothic metal, něco takového.
1: Gothic metal rock, hodně melodií, takový ten To Die For vokál. Řekl bych, že oni to opravdu umí a v tom žánru jsou jako dost dobří a i naživo, což víme, že jo, i my dva jsme viděli, tak jako super a
0: mockrát hráli na Symboliku, já tu kapelu mám prostě neskutečně rád. Jo.
1: Já si myslím, že oni prostě dokážou udělat song jako song, vygradovat takový ten vzor těch, nechtěl jsem říct, starých sentence, protože pro tebe jsou staří sentence, co jiného.
0: No, úplně něco jiného. Jako.
1: Ale rozumíme si.
0: Ano, ano. Dobře, takže dáme si dvojici skladeb z té nové desky.
1: Ano.
0: Jdeme na to.

0: na beatu.
1: Ale když se řekne Gloom, a ty jsi tady vlastně před chvilkou zmínil, Gloom je ta kapela, která právě teď dohrála, tedy hrali jsme si dvě věci z nové desky. Když se řekne Gloom, ty jsi zmínil, že tahle ta kapela nemá tady v Čechách nebo v Československu na našem domácím undergroundu moc konkurence. Teď mi řekni, je tady vůbec, nebo jsou tady vůbec kapely, které hrají tenhle ten, řeknu, gothic rock klasický, ale s příměsí toho i metalu, protože Gloom vlastně vyrostli na vlastně zpěvák, nebo zpěvák bubeníky vlastně z dřívějších death metalových Insepultus. To znamená, že dokáží být i tvrdší, proto metalovější publikum jsou vlastně snesitelnější. Vybaví se ti nějaké kapely, které tady tvoří jejich konkurenci?
2: No upřímně úplně ne. Nicméně napadají mě ještě možná Greedy Invalid, kteří vlastně taky z toho doom metalu přišli k takovému jako hodně melodickému gothic metalu, takže ty bych asi zmínil, ale netuším, jestli jsou ještě funkční.
1: Já vím, že vlastně spousta těch dřívějších doom death metalových kapel vykrystalizovala do té podoby takového toho roku lehce metal. Víš, co myslím, takový ten styl?
2: Ano, tam vlastně se stalo to, že kolem toho milénia spousta doom metalových kapel začalo přecházet na tenhle ten žánr, na tohletu odnož. Víceméně tam, nebo řekl bych, dostali se tam právě z toho doom metalu, kdy už asi jako neviděli kudy kam a začali vlastně víceméně se třeba trošku zrychlovat, ale vokály se staly melodickými a pak se třeba i mohlo stát, že se zase vrátili potom k tomu doom metalu.
1: Ale je zvláštní, že tohle to je docela, pokud zůstaneme u těch polemik, kterými máme strašně moc rádi, že to je vlastně případ těch moravských kapel. Těch kapel tam byla neuvěřitelná spousta, dokonce některé hrají dodnes, ale je pravda, že vlastně ty český doom death metalový kapely zůstaly tak nějak jako věrný po letech tomu svýmu stylu, ale na té Moravě se vlastně změnilo no úplně všechno, tam vlastně...
2: No vzpomeň si třeba na Endless.
1: Ano, třeba
2: taky
1: Endless,
2: jo. Úplně jinam. A vlastně i Hypnotic Scenery taky.
1: Ano.
2: Jo,
1: ano.
2: Taky už to nebyl ten detour.
1: Ano, vlastně i ty Love History, že jo, ty poslední taky, materiály taky, byly někde taky, úplně jinde, taky. Jako. Je pravda, že ten rock se tam opravdu hodně absorboval do té hudby těch dřívějších tvrdších kapel.
2: No já nevím, jestli třeba posloucháš kapelu Cemetery Skyline.
1: Vůbec nic.
2: No tak to je vlastně takový all-stars vlastně metalových ikon ze severu v čele se zpěvákem Dark Tranquility, no a hrají právě tenhle ten žánr jako Gloom, jo.
1: Tak to a se potom podívám.
2: Album je neuvěřitelný, který vydali jako.
1: Dobře, pojďme dál, Petroleum.
2: Petroleum, no.
1: To je pojem, nebo to je název, který se pomalu stává pojmem, takže pojď k tomu něco říci. V krátkosti pak se k tomu vrátíme.
2: Tak my si zahrajeme dvě ukázky z aktuálního CDčka Tělobraní. No a je to opravdu takový zvláštní mix doom metalu, třeba i řekněme rocku, black metalu. Je to hodně takový jako zajímavý metalový gulášek, hodně depresivní, hodně temný, možná i posmutnělý a za mikrofonem Chymus.
1: Dobře, jdeme na to.

0: Radio Beat. Jak jsme tady zmínili před chvílí, petroleum se pomalu, ale jistě stávají pojmem. A co je zvláštní, a opět další polemika, jo? Pojďme na to, nebudem to protahovat, ale chtěl bych to zmínit. Všichni přemýšleli dlouhou dobu, jak vlastně pojmenovávat kapely, desky, všichni se cpali do té angličtiny, hledali se takový ty, když už se vyčerpali ty jednoslovní a dvojslovní názvy, tak se hledali taky ty dlouhý, Between the Buried and Me, jo, prostě znáš to, tyhle ty...
1: Silent Stream of God as a Legend.
0: Dobře, tak ty si zabrousil zase někam úplně jinam. Ale teď mi to přijde, že je neskutečně moderní používat český názvy.
1: Sněď.
0: Třeba hrob, jo, a teď dokonce i názvy desek, jo, prostě názvy skladeb, že jako ta angličtina nebo od té angličtiny se opravdu neskutečně opouští. A in je vyhledávat právě takový ty český slova, který vlastně ti znemožňujou prorazit v té cizině, ale... Myslíš, já nevím, jestli jsi to zaregistroval.
1: Myslíš, že to tak je?
0: Nevím, přijde mi to asi
1: já
0: jako
1: právě
0: logický.
1: Si myslím, že už to tak úplně není, no. Že tak to bylo dříve, ale v současnosti už asi...
0: Mě by zajímalo třeba, a teď zase další polemika, jestli Masters Hammer by udělali tu kariéru v těch devadesátkách, kdyby se jmenovali Mistrovo kladivo.
1: Ne, to určitě ne.
0: Víš, tady na to spíš jako narážím.
1: Řekl bych, že to je víceméně zasazeno do té doby, že to tak dříve opravdu bylo.
0: Ale myslím, že dneska už je to...
1: Když si vlastně vzpomeneš, tak i třeba skandinávské kapely měly anglické názvy.
0: No jasně.
1: Ale teď už prostě Kullervo a jdem, že jo?
0: Tak víš jak, oni prostě došli, ty anglické názvy. To je, jako, je to jednoduchý.
1: A zároveň tak trošku i víš, odkud vítrvané. Jo? Což taky není jako špatný.
0: Hele, upřímně, před náma kapela Stíny plamenů, jo. Takže,
1: no, tam je to jasný.
0: Tam je to prostě naprosto jasný. Já pro Stoky chci žít a vodárenská mafie, jo. To jsou, a teď jako dostane se to cizímu fanouškovi do ruky a vůbec jako neví, tak asi slovo mafie asi pochopí, ale jako ten kontext, jako jaká mafie, tomu bude naprosto skryté. Jako.
1: No, ale zase třeba pro zahraničního posluchače, který objeví black metalovou kapelu Stíny plamenů, tak si řekne prostě to slovní spojení zní jako opravdu jako jinotajně, temně třeba i pro někoho, takže proč ne?
0: Jako, když jsem vymýšlel názvy pro svý kapely, víš, tak jako třeba mně se hrozně líbí takový ty kapely jako třeba Utumno, protože v nás to něco evokuje, ale přitom je to něco úplně jiného, ale zní to hrozně dobře, jako jo. Stíny plamenů, já třeba vůbec nevím, jak se na to může cizinec koukat. Každopádně, ať tak či onak, vy, jakožto Češi, Slováci a lidi, kteří nás posloucháte, si to právě teď poslechnete. Dáme si tedy dvojici skladeb a bude to novinka?
1: Bude to ukázka z alba, které vyšlo v roce 2024 a jmenuje se První přívalový úder.

0: dvě ukázky z desky První přívalový úder od kapely Stíny plamenů. No a my pomalu, ale jistě jdeme do finále. Ovšem, to finále bude vlastně přitažené k tomu, co právě teď dohrálo, a to okovy z nejsilnějších, protože před námi je další kapela, další tuplák. O co půjde?
1: No tam samozřejmě je spojitost mezi Stíny plamenů a Umbrtko.
0: Tak, to jsem chtěl říct, to je ten řetěz.
1: Hlavní protagonista Lord Morbivod.
0: Tak.
1: No a Davy, představ si, jo, budeme si hrát dvě ukázky od Umbrtky z CDčka, které se jmenuje Krotký tank.
0: Mm-hmm.
1: Jenom si představ prostě, jak vypadá, nebo jak může vypadat Krotký tank.
0: Já přesně vím, jak může vypadat, jo? Krotký tank. No bez pásů, ohnutý dělo, rozumíš?
1: Jo, no to, jo, jo, jo. Takže
0: to mám takový krotkej potom.
1: Takový jemnej
0: mardučík, jako.
1: Dobře. A Davy, představ si 22. album.
0: 22. No tohle je naprosto neuvěřitelný. K tomu bych se někdy v Hard and Heavy chtěl vrátit. Protože já...
1: Kolik má Olympic 24?
0: Já vůbec nevím, myslím, kolik si, má Olympic. Ale víš, jako, je vůbec možný udržet laťku kvality a neopakovat se při 22 albech za... Jak bylo velký to časový období, co funguje Umbrtka?
1: No, to bude 20 let určitě.
0: No dobře, máš každý rok jedno album. Hmm. A do toho máš ale další kapely a další projekty.
1: A třeba ještě nějaký jípka, že?
0: Haha. A teď jako otázka. Já nechci nikoho svádět z cesty myšlenkový, ale upřímně, já si to nedokážu jako představit. Jako někdy bych chtěl mít ten čas a dát si těch 22 alb po sobě, kontinuálně, jako fakt si je celý všechny poslechnou. To by mě docela zajímalo. Jako prostě...
1: To bys dostal diplom Mr. Umbrtka.
0: Ale rozumíš, ale není v lidských silách se prostě na 22 deskách za 20 let jako neopakovat. Prostě fyzikálně to vlastně ani není možné. Ale díky moc, že jsi dorazil, s tebou se budu těšit opět za 14 dnů, tak se měj hezky už za 14 dnů, jo, ne za 14 dnů.
1: Přijdu, ženáči.
0: A my se uslyšíme příští týden.
1: Mějte se fajn.
0: Loučí se s vámi i Davy.

ještě je kde. Rozpadlý mlín, či jen stavení, tam vlevo, mezi palvany, u potoka šelest netopírů, bytosti na okraji vidění. Sednu tak ještě někde, pivu natočené, do obřích dlaní.

0: Ta nejlepší muzika made in USA. American Rock Show na Radio Beat.
1: Čago Bello, bídiacej, tady Dave Gore, American Rock Show. A jestli neznáš American Rock Show, vždycky to je na Radio Beat. Jedenkrát každý dva týdny hraju jako rock, blues, country a jižanský rock. Ale musím řekni, není country, protože to není jako country, co slyšíš tvůj děda. To je country rock. To je jako něco, se víc tlak. Country musí mít tlak. A tento dny country je na cesta rock, určitě v Amerika. Oni začínal se rok v brzo 2000, začínal a do dneska to je, v country je jako rock, rap, to je jako všechno dohromady. So to nové, moderní country je super a jestli neznáš, můžeš objevovat tady na American Rock Show. Ale na první skladba, co budu hrát teď, to není country, ale to je blues a to je blues rock jako prase. To je od kytarista a zpěvák Jared James Nichols. Jestli neznáš tento muž, musíš určitě běhat do internet, protože všechny hledá jako hudba na internet tento dny. Normálně já budu všechny jako běhat do jako obchod, kde prodat sedečko a všechny a desky, ale to není, to ne, nemají moc jako tento dny, jako bylo předtím, všechny nakupovat jako přes internet. Ale hledá tento muž, on je absolutivní, výborný a já vybral jednou skladba od jeho deska Louder Than Fate, to je od tento rok, to je jeho desátý deska a to skladba je Dust and Bones. A Jared James Nichols, to je jako blues rock power trio, so jenom tři lidi. On z Wisconsin, stát v Amerika, ale teď bydlí v Nashville. A on nehraje pro kytaristy, co poslouchat teď. On nehraje se jako plektrum, ale on hraje se jenom prsty. Ale absolutivně super. A tento je mazec, tento skladba. So doufám, máš na to. Jared James Nichols, Dust and Bones. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show, a teď jedeme do country. Jednou zpěvák Adam Fears, on z jako východní Texas, ale teď bydlí v Nashville, jako skoro všechny hudebnice, country hudebnice tento dny. Já vybral jednu skladbu 99 Bottles od jeho deska Golden Gravel Road, jeho druhý deska od 2013. So to je country, to moderní country, doufám, máš na to, Adam Fears.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, Dave Gores, May Spiet. Jestli máš rád to skladby, co hraju na American Rock Show, vždycky můžeš jít na Radio Beat webové stránky, tam je jako playlist, a taky na American Rock Show Facebook stránka, tam taky jako playlist, plus další videa, co já dám se tam, a to je jako další hudba, co bude jako zajímavé pro tebe. So jedeme teď na další kapele. Tento kapele je Holy Goats od New Jersey. Oni mají jako, když budeš slyšet, budeš řekni, to je úplně stejný jako The Black Crowes. Ale super kapela, super deska, oni mají to deska Next Round od 2011, to je jako její druhý deska, můj nejoblíbenější. Já vybral jednu skladbu Homesick Blues. Doufám, máš rád to. A zajímavé je, tento deska byl od Grooveyard Records. A Grooveyard Records, to je jako firma, co dělá, má jako hodně různý kapely. Oni dělá desky. To je stojí za to jít tam a hledat jako všechny desky a všechny kapely, co mají. To je hodně zajímavé. So, jedeme na to. Holy Goats, Homesick Blues.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show, a teď jedeme do jižanský rock. A tento skladba je Never Run and Hide od kapela Braxton Bragg. To je kapela z Portland, Oregon. Oni dělali jako jenom dva desky, bohužel. Já myslím, nefungovat teď tento kapela, ale mají jako dva dobrý desky. Já vybral Never Run and Hide skladba z její první deska od 2008. So jestli neznáš jižanský rock, tady máš vzorek. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: A teď jedeme na divoký korta, wild chord. Co dělám každý American Rock Show, to je vždycky něco jako mimo, co normálně hraju tady. To není jako rock, blues, jizanský rock, nebo country rock. To je něco úplně jiného, ale zajímavé. A tentokrát já vybral jednu Louisiana kapela, to je Wayne Toups and Zida Cajun. So, kdy bude slyšet tento skladba? To je jako, to je typ hudba, co budeš slyšet v festivale v Louisiana. Jestli to je jako festival, není jako rockový festival, ale jako normální festival, co dělá jako různý městy v Louisiana. Wayne Toups and Zida Cajun je velmi populární jako kapela, ale bylo. Já byl jsem v České republice teď už 32 let, so to bylo jako hodně daleko čas, nebyl jsem v Louisiana, ale Wayne Toups je určitě jako slavný kapela a on hraju na varhany. So to, ale to není jako nudný varhany. On hraje jako se tlak, se maso. So doufám máš na to. Tento je klasický Louisiana písničky, co budeš slyšet v festivali. To je Wayne Toups and Zida Cajun a skladba je Sweet Stoop Shuffle. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show, jsme zpět a teď máme kapela z New York a to je rockové kapela, ale myslím, já nevím, to vypadá jako všechny kapely z New York je rockové. Neslyšíš jako, jestli myslíš, nebo já, jestli já myslím na New York, já vždycky myslím, to je jako rock a hodně jako rockové kapely z přijet jako z New York. A tento kapela je D-Drive a zajímavé na tento kapela je kytarista je Don Mancuso a on byl jako člen původní kapela Lou Gramm. To Lou Gramm je zpívák z Foreigner a myslím určitě znáš Foreigner. A první kapela, co Lou Gramm byl v Black Sheep. A Dan Mancuso, kytarista pro D-Drive, on byl v podobní kapela Lou Gramm. A zpěvák v D-Drive je Phil Narrow. A on byl v kapela Talus, možná znáš Talus. A Peter Criss, jako bubeník z Kiss, byl jako na jeho solo desky. So, doufám máš rád to. D-Drive, A Little Bit of Sunshine od její deska Critical Mass od 2013. Jdeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show. Hele, plešione, podívej, já hledám jako hodně různý kapely, neznámé a relativně neznámé. A mám, já znám jako hodně moc, ale neznám jako všechny. So jestli ty můžeš dělat pomoc pro mě a poslat mě jako tipy na neznámé nebo relativně neznámé kapely za rock, blues, country nebo jižanský rock, budu moc rád a taky mám jako soutěž, každý měsíc vybrám jednou slověk nebo jednou kapela nebo skladba jsou a bude jako cena jednou noc v Riverside Apartments v Železný Broad, to je pro dva lidi se snídaní a taky půjčovna Ride Izera bude dát se vás dva kola, to je vedle Riverside Apartments, to je rideizera.cz a každý měsíc já vybrám jednou slověk, co poslat nejlepší tip pro mě a co budu hrát na American Rock Show a budu řekni tvoje jméno a jaký město jseš odkud. So, vždycky můžeš poslat do Radio Beat na studio@radiobeat.cz nebo na American Rock Show Facebook stránka jako přes Messenger zkaz pro mě. Hodně štěstí. Tak, jedeme teď na další skladba a tento je Demons Down od kapela Devil's Hollow. To je kapela za Texas a to je jako kombinace blues, funk a rock. Ale pro mě to je jako víc na jižanský strán, ale to je absolutně výborný. Výborný kapela určitě, výborný skladba, výborný deska, všechno. A to má maso jako prase. So, doufám máš rád, oni dělali jenom tři desky a jednou živé deska. Nevím, jestli stálo oni hraje, ale to nevadí, protože co oni dělali je absolutně super. So, jedeme na to. Demons Down je skladba od kapela Devil's Hollow.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show, zůstáme teď na jižanský rock stran, ale to je na stran víc rockové, určitě. Tento skladba je In Deep and Too High a kapela je Cowboy Diplomacy od Austin, Texas. A to je moderní jižanský rock, ale se masou to má velký kole jako prase. So jedeme na to Cowboy Diplomacy.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show a zůstáme teď se velký kolej jižanský rock. A tento je kapela Dirt Brothers od Memphis, Tennessee. A tento je taky masovec jako poleno, jižanský poleno. So jedeme na to, Dirt Brothers a skladba je Reservoir.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, Dave Gore. Jestli neznáš American Rock Show, a možná to je jako náhoda, i seš tady a slyšíš to a, že, a myslíš, Ježíš Maria, co to je? To je American Rock Show. Jedenkrát každý dva týdny na Radio Beat od 7 do 8. Jestli máš rád to, máš šance za další dva týdny, nebo za dva týdny, bude jako další požád. So, jedeme teď na další kapela, to je kapela Larkin Poe od stát Georgia. To je jako jenom dva sestry. Well, to je celý kapela, ale hlavní členy je dva sestry, Rebecca Lavelle a Megan Lavelle. So, oni je jako to hlavní člen v kapela, absolutivní výborný. Oni hraje jako roots rock. So to je od jako pomalejší skladby do jako víc masové. Jako velký jako spektrum, co oni dělá, ale všechny, co oni dělá, je absolutivní výborný. So já vybral skladba Bad Spell od její deska od 2022 Blood Harmony. So doufám, máš rád to, Larkin Poe.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show, a teď jedeme na zajímavé kapela, protože to je italský kapela, co hraje jižanský rock. A to možná myslíš, to není možný, jako italský lidi mluví nebo hraje jižanský rock. Ale je možný a oni hraje moc dobrý, musím řekni, jako jižanský muž. To je absolutně super. To kapela je Smoky Fingers a oni už byli několik let předtím v Česku. Oni hrál v jedno jižanský rock festival v Kolín. So, Smoky Fingers, super kapela, jestli neznáš, to je jako stojí za to najít jako víc nebo hledat pro víc hudba od tento kapela. Já vybral skladba Old Jack od její první deska Columbus Way od 2011. So, italský jižanský rock? Ano, jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: Dave Gore, American Rock Show, a teď máme poslední skladba, ale před hraju to. Jestli máš rád všechny skladby, co hrál na American Rock Show, můžeš vždycky najít playlist na Radio Beat webové stránky na radiobeat.cz nebo American Rock Show Facebook stránka, jenom hledat American Rock Show a tam je jako playlist a taky na American Rock Show Facebook stránka je další videa a další hudba od různých kapely, taky můžeš jako vidět, slyšet. A poslední slov na to soutěž. Jestli máš tip na jižanský rock, kapela, blues rock, country rock, nebo rock, co je neznámé nebo relatively neznámé, dělám jako soutěž, můžeš vyhrát jednou noc v Riverside Apartments pro dva lidi, včetně Sindany, to je riversidebroad.cz a taky máš dva zdarma kola na celý den od rideizera.cz jako v, od Železný Brod, Malá Skala, Tolanky. To je výborný jako cesta. So, prosím, poslat tipy, já potřebuju, to bude zajímavé. A kdo vyhrát, bude, já budu hrát vaše tip a taky řekni vaše jméno a odkud jste. So, jedeme teď, poslední skladba, Buck Wild o Damien Gunn. A to je country rock. A to je jako power trio, tři lidi. A to je jako super rockové country. Jedeme na to a za dva týdny uslyšíme. Čago bello!

Studio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.